0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše. Od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Nissan.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: Tisku levně CZ.
1: Náplně hned.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy, David Jošt. Na úřadu vlády dnes proběhne stávka kvůli přesunu důležitých agend na ministerstva. Protestovat bude asi 60 zaměstnanců, kteří se věnují lidským právům, duševnímu zdraví nebo závislostem. Obávají se, že změny mohou poškodit pomoc zranitelným skupinám. Podle nich hrozí oslabení nebo rozpad dosavadního systému podpory. Tragédie v Saharské poušti si vyžádala desítky obětí. V Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co jim v odlehlé oblasti porouchal kamion. Dva cestující ale dokázali ujít desítky kilometrů pro pomoc a upozornili úřady. Záchranáři následně objevili i další uvízlé vozidlo s více než 60 lidmi. Extrémní vedra a nedostatek vody dělají z cest přes Saharu jednu z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa. V přípravě v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Skóre otevřel Patrik Schick, vítězný gól pak po návratu do reprezentace přidal Tomáš Chorý. Češi tak před šampionátem natáhli sérii neporazitelnosti už na 6 zápasů. Do mistrovství světa vstoupí za týden duelem proti Jižní Koreji. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V naší zemi přibývá odkladů nástupu do prvních tříd základních škol. Třeba v Hradce Králové rodiče letos požádali o 128 odkladů školní docházky. Jde teda o každé desáté dítě. Do školních lavic tak v září usedne zhruba tisícovka prvňáčků. No a jdeme se ještě podívat na páteční východočeské počasí. Sluníčka dneska bude pomálu, budou spíš mraky, taky přehánky a déšť. No a oproti včerejšku teploty klesnou. Maxima čekáme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak jsme se dočkali, je tady pátek, krásné ráno, 6:03. Michal, ahoj. Jasmin.
2: Ahoj.
1: No a samozřejmě i náš David.
3: Ahoj.
1: Dobrý ránko. Lidi, David Guetta, Alphaville, Ava Max, s tím začneme a pak si popovídáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: hodin, k tomu 5 minut, takhle vám hraje páteční hitrádio. Páteční hitrádio, ano, dámy a pánové, víkend na spadnutí. Za sebe musím říct, že se velice těším a schválně, kdybych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, taky jste se nemohli dočkat víkendu. Jo, vidím nějaký překyvování. Na co se těšíte nejvíc? Na co se těšíte nejvíc vy dva tady, co?
1: Já osobně na to, že se zítra ráno konečně vyspím. Aha, jinak jdu pak odpoledne zítra na poprvý v životě takovou tu psí jogu se štěňátkama, s labradorama. Já mám na to voucher už tak dlouhou dobu, ale pořád tam byly psi, co se mi nelíbej. A teďka je konečně labrador, takže se tak těším.
2: Na nebi.
0: Počkej, a ty tam jdeš jako se psem na tu jogu? Nebo že, jak to funguje?
1: Ne, tam dávají chovný stanice svý štěňátka. Aha. A ty si tam zacvičíš jogu a pak další minuty tam strávíš těma pejskama, ňufáte se
0: jo,
1: a tak.
0: Takhle, že ten pes tam je vlastně jenom jako na okrasu, že to je jako
1: no,
0: hezký.
1: No a tak někdo si ho vybere, pak si ho zamluví, aha, odnese si ho klidně jindy.
0: A počkej, to je
1: domů.
0: Super, ale to je super.
1: No,
0: to je super. Takže budete mít novýho pejska. Dost možná, co David?
2: Hele, my jsme se ještě včera chystali nahory do Pece, ale jak tady koukám na počasí, tak to možná přehodnotíme. Sněžit nebude, ale pršet bude hodně právě.
0: Pršet bude dost, no.
1: A Michal?
0: No, já se budu opakovat celý léto, vlastně až do října, zase svatba. A těším se na jídlo, protože já jsem ten, co stojí u toho cateringu.
1: Počkej, teď si někdo musí myslet, že seš tolikrát ženatý, jako kdo
2: já
1: neví, že seš DJ.
0: Pracovně. A láduju se u cateringu celý den, celý večer a ještě mi na konci nabalí krabičky, no. Takové já jsem, však vidíš ten pupiček vždycky po letě, no, jak to vypadá. No tak, na co se těšíte během tohoto víkendu nejvíc vy? O tom bude minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a na co se nejvíc těšíte a celé nám to pošlete na 777 937 777. Teď Katy.

0: Tohle Hit Radio, snídaně šampionů, je pátek, hezké ránko, 6 hodin 11 minut. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend, nebo respektive na co se nejvíc těšíte. O tom bude minuta šampionů, která začíná právě teď.
1: Lenka Bruntál, manžel má narozeniny, takže zahradní párty.
0: Andrea Budějce, rozlučka se svobodou, ne její.
1: Martina Sokolov těší se na zítřejší trenažér se skoku padákem.
0: Lukáš Lenčkroun, jelikož vstává každý den ve 23.30, tak se těší, až se konečně vyspí.
1: David Jacleš zítra pršet nemá, takže čeká výlet na Černou horu s dvojčaty.
0: Petra Svoboda nad Úpou na sobotní odpoledne je pozvaná na třídní sraz její třídy, které dělala třídní učitelku a pak jede na chatu.
1: Květa Děčín zítra jí přijede na celý den její milovaný tajný přítel.
0: Co?
1: A nevylezou z pelíšku a v neděli výlet do Ústí nad Labem.
0: Nevylezou z pelíšku. Jana Horní Lideč připravuje dobroty a těší se na zítřejší benefiční akce záchranných složek.
1: Lenka Hranice těší se na Janičku, až dorazí do práce.
0: Pavel Hamr u Třeboně, jsem na cestě do práce, prší 12 stupňů, asi to otočím a pojedu to dospat. Tak děkujeme za vaše zprávy, na co se těšíte nejvíc na víkend.
1: Mě baví ten tajný přítel, ale psala Květa z Děčína, já si myslím, že teď už tajný moc jako nebude tam, že Děčín není takový velké město.
0: Jasně, zdravíme do Děčína, zdravíme rozhodně Květu a super plán, no, nevylíst z pelíšku celý víkend, to bude rošambo, no tak jo, tak ať chystáte na víkend cokoliv, budeme rádi, když si do batůšku přibalíte i Hit Radio, navíc připomínáme, že o víkendu můžete vyhrát parádní hodinky Garmin za 7 500, detaily podrobně a pravidla na webu hitradio.cz. Teď pojďme na další hity. Něco, co by vás v pátek ráno mohlo nakopnout, tohle je nejnovější rap In My Head.

0: tyhle starý linky je naprosto boží, co? Já teda asi měsíce zpátky našel originální CDčko, album Meteora, jen si ho teda nemám lidi na čem pustit, tak jsem si ho vystavil. Tohle bylo In The End, konkrétně rok 2000, z debutové desky Hybrid Theory. Ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ráno, chvíli po 6:45.
1: Jak všichni víme, tak se říká, že generálka má dopadnout špatně, aby potom se ten výsledek jako podařil, jo. Tak doufejme, že naši fotbalisti si v noci dneska vybrali chyby dopředu. Češi dneska sice porazili Guatemalu 3-1, ale bylo tam prej hodně chyb.
0: Počkej, jak dneska, když je 6 ráno?
1: V noci.
0: Jo, v noci.
1: Bylo tam prej hodně chyb, který se dost ukázali údajně, ale vyhráli jsme. Mm-hmm. Nikdo o tom neví, protože nikdo zatím moc neví, co se blíží, ale blíží se mistrovství světa, samozřejmě.
0: Já nemám nejmenší tušení, co se tam na tom trávníku děje, teda já vám k tomu moc neřeknu. Hokej mi skončil, já už nemám co teďka.
2: Tak ty si hlavně myslel, že už i ten světový šampionát, který začíná příští týden ve čtvrtek, už skončil.
0: Budeme to vytahovat, budeme se dělat hlupáka, jo, budeme pokračovat na video.
2: Já se neskutečně těším a věřím, že i naši posluchači se těší.
0: Určitě, samozřejmě, samozřejmě.
1: To zase budou všichni experti hlavně, a hlavně my dva pak najednou.
0: No, my jsme ty největší experti na sport, teda, takže jo. Tak fotbal teda, mistrovství se blíží, na to se těšíme. No a co se blíží, taky další muzika, Cyril, The Wanted, Walks Like Rihanna, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro nás, kdo nás ladíte, pro vás, kdo nás ladíte na cestách. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicích kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Vidra chytil zlatou rybku.
6: Pusť mě, splním ti tři přání.
5: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
6: Hapex.
5: Pergolu s konstrukční hranou.
6: Hapex.
5: Střechu.
6: Hapex.
5: A co kvalitní palubky?
6: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
5: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
6: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
5: www.hapex.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte umrknout. www.atcrozkos.cz.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
16: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
17: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
16: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
17: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
18: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Václava Havla.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: 1978, teď v kabátu od Cyrila Stamlinin na Hitrádiu 6.31. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ráno. A David má...
1: Ranní update.
2: Do Plzně se sjíždějí fanoušci metalu, v amfiteátru Lochotín totiž začíná 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air, který během 4 dnů nabídne 25 kapel z Evropy i zámoří a více než 35 hodin živé metalové hudby. Jakub Menšík má před sebou životní zápas, ve Francii hraje o své první Grand Slamové finále v životě. Utkání proti Alexandru Zverevovi z Německa startuje ve 14 hodin a 30 minut a my mu držíme palce. Češi letos pracovali na stát 155 dní, dneškem potom konečně začínáme vydělávat sami na sebe. Den daňových poplatníků je symbolický okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a peníze směřují jim samotným. Letos Češi pracovali na daně a odvody o jeden den méně než loni.
0: Tak to je pozitivní vlastně zpráva zase.
2: To je hodně dobrá zpráva.
0: Takže už děláme na sebe teďka, už nám to jde do kapsy.
2: Teďka už úplně cítím, jak se mi plní kapsy.
0: Já to vidím, no. Strčíš tam ruku, Davide, ještě, nebo jak?
2: Už je úplně plná ta kapsa.

0: Las Vegas ve vysílání Hit Rádia, americká parta Imagine Dragons, 6.40, dobré ráno. Pojďme si představit jednu konkrétní věc, kterou jsme zažili všichni. Jsme na cestě domů a najednou to na nás přijde. Začneme se kroutit jak paragraf, noha přes nohu, nepříjemná situace, známe, zažili jsme, co vy?
1: Ano.
0: Ano, tak to jsem chtěl slyšet. Tak tuhle věc vyřešili, prosím vás, v Japonsku. Japonsko testuje instalaci nouzových toalet přímo do rohu výtahů. Takže toaleta ve výtahu.
2: A co, když nejedeš sám?
0: No to je dobrá otázka. No. Ono to je teda hlavně proto, kdyby se ten výtah zaseknul na nějakou delší dobu, tak je to taková nouzovka. Ale může to jako nouzovka fungovat i třeba, kdyby člověk opravdu už jako byl na hraně. Jo? A přesně, jak ty říkáš, tak já jsem si to představil a byli bychom schopni vykonat potřebu, kdyby s náma ve výtahu jeli další tři lidi?
2: Hele, já si myslím, že určitě ne, ale viděla jsem na to jednou na Facebooku, už je to pár let, takovej průzkum, co dělali, dost nechutnej, že teda někdo musel jít na záchod před úplně cizím člověkem a musí se pak jakoby střídat a že to jako vytváří nějaký pouto mezi těma lidma, že prostě jak to museli tuhle tu hrůzu zažít společně, tak se pak začali mít jako rádi a prostě skámošili se, nebo někdo byl i v páru potom.
1: Tak samozřejmě taky záleží na tom, jestli by to bylo na malou nebo na velkou, že jo.
0: To je, a jestli by to byla holka nebo chlap, že jo, tak jako my chlapy to máme jednodušší, i když já nevím, jak to máš ty, ale já když jdu třeba na malou a stojí vedle mě chlap, tak já mám problém.
1: Jo, tak to asi fakt máš problém.
0: Nicméně zpátky teda k těm toaletám v tom výtahu, jo. Já teda, když jsem byl malej, tak u nás v paneláku tohle normálně už jako fungovalo dávno, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou tady.
4: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady. Skonto
7: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na Sencor.cz.
11: Sencor.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Vidra chytil zlatou rybku.
16: Pusť mě, splním ti tři přání.
15: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
16: Hapex.
15: Pergolu z konstrukční hranolí.
16: Hapex.
15: Střechu.
16: Hapex.
15: A co kvalitní palubky?
16: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
15: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
16: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
15: www.hapex.cz.
6: otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Are you ready for this?
17: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
18: Pouze na prodejně.
17: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: proto dočasně zúžená vozovka. Projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: magický čas, kdy někdo z vás možná vyhraje parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Už nějaký druhý týden, Jasmin, nepletuli se, tady nepleteš. Máme soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedadla A až F, řada 1 až 6 a na jedné ze sedaček na někoho z vás pořád čeká dovolená v hodnotě 40 tisíc korun od společnosti Invia a to dovolená pro dva dle vlastního výběru.
2: Když se vám zadaří, tak tohle můžete vyhrát, tuhle parádní velkou výhru. Pokud trefíte sedačku, kde tohle není, tak máte ještě šanci, že vyhrajete buď dvakrát lístek na Letenskou pláň Marka Ztraceného, nebo deskovou hru Člověče nezlob se, no a nebo trefíte sedačku, kde bohužel není vůbec nic.
0: A nebo když si sednete na tu, která už je zabraná, tak samozřejmě nevyhráváte taky nic. 800 937 937, volejte právě teď.
2: Měli jste nápovědy, měli jste taky typované sedačky už v klubu posluchačů, kam se registrujete přes web Hit Rádia. A doufáme, že teďka už to teda někdo zvládne.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj, Tome.
0: Tome z Plzně, jaké máš ráno, Tome z Plzně, prší u vás?
3: No, pršelo tady celou dobu, chtěl jsem jít do práce na kole, tak jsem nakonec jel autem.
0: Chápu. Tak Tome, na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle. Sedadla A až F a řady 1 až 6. Tak jaká sedačka je ta tvá vysněná?
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Tak jestli, aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc bys si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Tome, na sedačce 1F. Říkám to správně, jo?
3: Jasně.
0: Na sedačce 1F není... Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztraceného.
2: A není tam ani vůbec nic

0: No počkej, to fakt není sranda, jo?
1: Není to sranda, je to tvoje.
0: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já se zrovna dovolám od Refendo.
1: Moc ti gratulujeme.
2: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 000 korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
0: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Kam by se ti líbilo? Můžeš přemýšlet, kam by se ti líbilo tak, jako je. Samozřejmě pak se koukni, co Invia všechno nabízí, ale kdyby si měl takhle jako z první vystřelit, tak kam by ses rád podíval?
0: No, asi do Řecka.
2: Mm-hmm. Hezký. Tak na webu...
0: nebo Itálie, jedno z toho.
2: Tak na webu Invia.cz rozhodně najdete něco, nějakou parádní destinaci. Tak Tome, ještě jednou moc gratulujeme. Tak ty si říkal, že jsi na cestě do práce, tak ptal jsi se, co máš dělat. Já bych to možná...
0: Já, ne, já už jsem teď v práci. Jo,
2: v práci, ale... Ale nechceš jít domů, že by si chtěl domů užít, co?
0: No, zabalím to dřív dneska.
1: Hele, a ještě mě zajímá, necháš to domů jako překvapení, nebo hnedka zavoláš ženě?
0: To si ještě musím rozmyslet. A teď to veze děti do školky, takže možná ji nebudu vyrušovat.
2: No tak Tome, vydrž nám na telefonu, ještě jednou moc gratulujeme a zvládni to teda v práci dneska. Zatím ahoj.
0: Tak jo, moc vám děkuju.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Yeah. A je to pryč.
1: Je to pryč, je strašně to pryč. Moc gratulujeme, závidíme samozřejmě taky, ale přejem, bude to bomba.
2: A samozřejmě děkujeme i vám, kdo jste se do soutěže zapojil. Rozhodně všem soutěžím není konec, tak určitě pro vás někdy zase brzo něco nachystáme.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervuj

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko patří mezi země s nejnižšími mzdami v EU. Hodinově bereme zhruba 57% evropského průměru, i když platy dlouhodobě rostou. Rychleji ale zbytek Unie dohánějí Litva, Polsko nebo třeba Estonsko. Nejvíc si polepšili lidé s nízkými příjmy. O výši mzdy rozhoduje hlavně vzdělání, pohlaví a kolektivní smlouvy. Většina mladých Čechů na vlastní byt nedosáhne. Ceny nemovitostí za posledních 5 let vzrostly zhruba o polovinu. V Praze a Brně je podle expertů nedostupná už i garzonka, hlavně pro mladé lidi. Průzkum ukazuje, že 55% mileniálů a 59% generace Z považuje vlastní bydlení za finančně nedostupné. Mnozí tak končí v drahých nájmech a hůře vycházejí z penězi. Obří čínské investice v Maroku znepokojují Evropu. Na severu Afriky rychle vyrůstají čínské továrny na díly pro elektromobily. Jde o miliardové projekty, které mají posílit výrobu a snížit ceny oproti Evropě. Evropská unie se ale obává, že Čína tím obchází cla a přes severní Afriku dostane levnější zboží na evropský trh. Maroko naopak láká investory daňovými úlevami, levnější energií a přístupem na velké světové trhy. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Heliport na Emergency v Hradci Králové bude zase o level výš. Nově bude vybaven technologiemi pro bezpečné přistávání a vzlety v noci i během zimy. V tuhle chvíli je teda parkování v okolí heliportu omezené, takže pokud se do fakultky chystáte, myslete na to. Vrtulníky přistávají na sousedním heliportu. Hotovo bude ke konci října. No ještě se podíváme na páteční počasí tady na Černé hoře. Včera léto, dneska trošku deštivé jaro ve východních Čechách. Čekáme hodně mraků, přehánky, déšť a teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: A taky Davidem, krásné ráno.
13: Krásný ráno.
11: Snídaní šampionů.
12: 1F bylo to magické místo v našem virtuálním letadle. Připomínáme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že padla výhra, dovolená v hodnotě 40 000 korun pro dvě osoby dle vlastního výběru. Vyhrál to Tomáš z Plzně, tak ještě jednou gratulujeme.
13: To měl Tomáš moc hezký páteční ráno, musím říct.
12: Ty bláho.
14: Já jsem vlastně nevědomky celou dobu radil, že já jsem říkal, proč si nesedáte k oknu.
12: To je vlastně fakt, takže 1F hezky u okýnka s výhledem na tu vysněnou destinaci, kam si Tomáš vybere. Ego a Robert Burian, další muzika pro vás, 3 minuty po 7, hezké ráno.

0: Ego Robert Burian, žijeme len raz.
1: 7:07, tohle je páteční Hit Radio. Přejeme krásné ránko.
2: Potřebujeme teďka vás všechny, kdo chodíte do práce a zároveň máte nějaký vztah. Zajímá mě, jak to máte doma s usínáním. Chodíte spát spolu nebo každý zvlášť? My to teďka doma totiž řešíme, že jsme si vždycky navykli na režim toho druhýho. Mm-hmm. Že než jsem znala svého Kubu, chodila jsem třeba v 10. Jo. Pak jsem poznala jeho, od té doby jsem chodila spát třeba ve 2, ve 3 ráno. Pak jsme si to ustálili na nějakou jako 11. nebo půlnoc, ale teďka, když já vstávám ve 4:30, tak on odmítá chodit stejně brzo jako já. Přitom, kdyby to chtěl on, ať jako jdu nějak dřív, kdyby se to týkalo jeho a měli jsme to naopak, tak já jsem jako, že šupky, upky do pery, mě to vůbec nevadí. Ale takhle vlastně v tomhle tom se rozcházíme a říkám si, že to musí mít strašná spousta domácností tohle.
1: Tak vy, kdo nás posloucháte, já když řeknu, že jsem býval ponocovačem, tak byl jsem jeden z vás, konkrétně ten chlap, který je pak ještě na tom telefonu nebo na tom času a něco se tam prostě dělá a ta holka jde spát. Samozřejmě není to takhle pravidlem, jo. Občas tam proběhlo i něco, co bylo potřeba zařídit. Ale teď právě se změnou jako toho ranního režimu vysílání, tak se často stává, vlastně skoro furt se stává, vlastně jenom se stává, že chodím spát dřív, jo, protože ten režim tě tak jako přepne a já mám v 9 večerku a teďka v 9 se mi vypne ten telefon a prostě nebo se přepne do toho režimu nerušit a už jako spím.
2: Ale spíte oba, nebo jdeš dřív i než partnerka?
1: Já nevím, co dělá ona, já prostě začnu chrápat a spím, no, tak co David, jak to je u Davidu?
3: Já už tak strašně dlouho vstávám takhle brzo, že já už vlastně ani nevím, jak jsem to měl předtím. Teďka prostě zalehneme v 10 a ráno v 5 budíček.
2: No ale oba teda, takže chodíte prostě ve stejnou dobu, to je jedno, kdy kdo usne, ale v posteli jste teda přítomní oba ve stejný čas.
1: No. No tak samozřejmě, kdyby něco bylo, ještě tak ať prostě tam potkáme oba dva dohromady.
3: No tak jdeme spát v 10:05 třeba, no.
2: Tak jak to máte doma vy? Děje se vám taky tohle, případně kdo z vás chodí spát dřív a jestli to tomu druhýmu vadí nebo ne, jestli se snažíte najít nějakou cestu, to nám dejte vědět. Vy jste pubertáci.
1: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp nebo nám to pingněte jako SMSku. My k vám pingneme další skvělý hity, Ed Sheeran, Sapphire, to má 3 minuty, tak hezké ráno.

0: páteční Hitradio, tohle je snídaně šampionů. Taky Meredith Brooks a Pitch, minutu po 7:45, dobré ráno. Rozjeli jsme tady téma, ptali jsme se vás, jestli chodíte s vaší polovičkou spát společně.
1: Co když třeba jeden může vstávat v 9 ráno a druhej vstává ve 4:30? Tak to je u nás doma a zajímalo mě teda, jestli usínáte spolu, anebo ne.
0: A vy teda chodíte spolu?
1: Chodíme spolu, ale jinak, co se týká usínání, tak

0: To je fakt. David se nadechoval. Něco ho napadlo.
1: No, podle mě nejhorší to, když nejdete spát stejně, že ten druhý potom přijde pozdě a zbudí tě.
2: Ne, já jsem tak tuhá, jak vstávám takhle,
1: tak to
2: že
1: máš
2: jsem
1: v
2: pohodě.
0: Tak to mám taky, já jsem taky tuhoň. Ale kolem mě by mohly padat rakety a ne, nevím nic. Nicméně ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás doma, tak píše třeba Veronika. Manžel tak chrápe, že vždycky uteču, abych šla spát dřív, ale když se mi to nepovede, tak pak ne a ne zabrat. Jste skvělý, Veronika.
2: Verunko, děkujem. Pavel, čus, moje manželka chodí spát okolo 9 večer, okolo 11. Aha, co to píše? Ona vstávala 5.30 a já ve 3 až 4.30 a někdy ve 2.30. To je dost matečná zpráva.
1: Ty tomu nerozumíš? Ten stával teda asi hodně ráno teda.
0: Zdravíme Pavla, zdravíme Pavla. Tak je tady hlasovka od Lukyho.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když každý vstáváme do práce jinak, já teda o těch 11:30 v noci, manželka vstává o 4:30 ráno, tak chodíme spát stejně, i včetně víkendu, po celých 6 let, co jsme spolu.
0: Takže
3: vstínáme spolu, no.
0: Tak hezky.
2: Hezky. Peťa, já chodím spát kolem 10:00, manžel je noční sova, většinou ještě ve 12 kouká na videa a pak se ráno diví, že se cítí hrozně.
0: A to bylo to, co jsem dělal, než jsem začal vysílat ráno. Taky jsem pak prokrastinoval, koukal jsem na nějaký videa a člověk u toho najednou zjistí, že je hodina pryč. A nic moc pak teda ráno. Píše taky Romana, ahoj, já vstávám ve 4 do práce, žena pracuje z domova, chodím spát dřív a ona přijde až později, jinak by to u nás nefungovalo, každý potřebuje dostatek spánku.
2: No, to si taky myslím. Tinka ještě píše, ahoj, tak nejlepší jsou oddělený ložnice, já jsem se tomu ze začátku bránila, ale teď si to nemůžu vynachválit. Vstávám o 2 hodiny dřív než můj muž a proto chodím spát o dost dřív než ona a vždycky mě nechtěně zbudil, když si šel lehnout. Já zase jeho, když jsem vstávala. Teďka s oddělenýma ložnicema absolutní spokojenost.
0: Pojďme ještě, zvládneme dvě hlasovky, jednu od Věry. Věrky?
4: Čauky radio, tady Věry. My s přítelem chodíme spát spolu, i když on stává v 5.20, já až v 6 hodin, ale on mě budí, takže já nepotřebuju žádný budík si nastavit, takže on přijde, vzbudí mě, tak to je super. Když jdeme spát spolu, držíme se hezky za ruku, takže je to paráda. A občas se teda stane, že přítel jde s klukama někam na pivo nebo takhle, takže jdu spát sama. A tím, že už jsme si teda zvykli na to, že takhle spolu chodíme spát, tak když jsem sama, tak se mi teda těžko usíná.
2: Vy tam máte rozdíl jenom 40 minut, to takový rozdíl není, my tam máme asi 5 hodin, takže...
0: Ale pro někoho je třeba i 5 minut jako velký rozdíl,
2: no,
0: nevíš.
2: No, jako parádu,
0: jo, Davide.
1: Záleží, co dělá.
0: Miles Smith, nice to meet you. 7:20, dnes ráno.

0: Nice to meet you na Hit Radio v 7.22. Za nějakých 10-15 minut budete opět soutěžit. A to o buket růží, 100 růží. Doručením, tak rozhodně nechoďte daleko od rády a počkejte na to. Počkejte i na další hity. Já teda musím říct tohle, Get Far The Radio jsem v rádiu nehrál třeba tak 8 let. Tak se na to těším, až se to dáme společně celý a přidáme samozřejmě i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje.

zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Are you ready for this?
4: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
3: Pouze na prodejně.
4: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na trase s Chrudimi směrem na Čáslav. Před obcí Vrdy se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se tam jen jedním pruhem.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
7: Hit Radio Černá Hora.

0: před Hit Radio 7.31. Dobré ráno. Michal Jasmina, David s vámi. David má opět ranní update.
1: Ranní update. Brit míří přes Atlantik v lodi menší než je člověk. Mořeplavec Andrew Bedwell vyrazil z Kanady na 3,5 tisíce kilometrů dlouhou plavbu do Británie. Chce jí zvládnout v plavidle dlouhém jen 1,2 metru, které si sám postavil. Cesta mu bude podle odhadů trvat zhruba 90 dní.
0: Řekni, co tě k tomu vede, jako?
1: Jako vyrazit na tu cestu?
0: No, takovým jako takový kocáv.
1: Třeba manželka, no? Solo cestování láká čím dál víc lidí, začít může být jednodušší, než se zdá. Cestování o samotě se stává silným trendem, ale mnoho lidí z něj má stále obavy. Zkušení cestovatelé radí, že strach z toho, co se může pokazit, je větší než realita samotné cesty. Částečné úvazky v Česku rostou, lidi pracujících na zkrácený úvazek v Česku přibývá, až přes 70% tvoří ženy. Často je k tomu vedou péče o děti, rodinu nebo ostatní důvody. Podle statistik jde o dlouhodobý trend, počet těchto úvazků od roku 2018 výrazně roste.
0: Ty máš vlastně, Davide, taky takový částečný úvazek tady, že?
1: Jak to myslíš?
0: No tak ty máš ještě jinou práci, ty se odskočíš sem.
1: Je to tak, ale vy, pokud se nepletu, tak vy máte jenom zkrácený úvazek.
0: To není úvazek, vy za to máte peníze tady.
1: Tak od 6 do 9.
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Florea.cz. Hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda.
2: Retort.
0: Píšte, chci soutěžit na 777 777 777.

0: Golden, Hitradio 735 a jdeme rozdávat tento týden poslední luxusní kytici 100 růží a to s doručením od Florea.cz.
1: Rychlá pětka. Ať už chcete někomu poděkovat, za něco se možná omluvit, a nebo jenom vykouzlit úsměv, tak Florea, která patří mezi jedničky v České republice, vám pomůže doručit čerstvý kytičky tam, kde udělají tu největší radost.
0: No a my máme ve vysílání Péťu. Péťo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Ahoj. Hezké ráno. Tak komu by si věnovala kytičku? Sobě anebo někomu jinému?
2: Určitě, asi pravděpodobně někomu jinému, buď to mojí mamince, která pro nás dělá první poslední, anebo kytičky rozdělím mezi maminku a tchyni.
0: Takže pade na pade, anebo tchyně, pět růží, maminka 95.
2: Já bych to dala pade na pade.
0: Tak Peťo, pojďme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
3: Který kontinent je domovem pro pyramidy v Gíze?
2: Afrika.
0: Já to ani nestih pustit, ten odpočet.
4: Ano.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaký pohádkový hrdina létá na létajícím koberci a má za kamaráda Džina z lampy?
2: Aladin.
0: Přesně tak, Peťo.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
3: Se divím, že jsi nedal, že chodí s Jasmínou, když jsem tady, ale dobře. Kolik dní má pracovní týden?
2: Pět.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
2: Bratislava.
0: Přesně. A pojďme na tu poslední. Asi pravděpodobně úplně nejtěžší otázku, která kdy v rychlé pětce byla. Jsi připravená?
2: No, jsem.
0: Tak pojďme.
3: Kolik je celkem růží v Phuketu, o který soutěžíš?
2: 100.
0: Jo! Peťo, ty jsi neskutečná, takže když to rozdělíš, je to pade na pade, případně maminka bude mít radost z celý stovky růží, tak je to tvoje.
2: Super, děkuji moc krát, mám velkou radost.
3: Moc gratulujem, to jsme rádi.
0: A co tě dneska čeká ještě, kam pak pádíš, do práce?
2: Do práce. Mhm.
0: Máš to na dlouho dneska?
2: Dneska právě ne, dneska chvilinku.
0: No, tak super, tak užij si víkend a kytičku pošleme a zase někdo ozvy. Peťo, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, hezký víkend, mějte se hezky.
3: Taky, ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani.

0: tohle sedí, tohle platí, pod to se podepisujeme. Činasky, první signální 7.41 na Hit Rádiu, hezké ráno. Dneska odpoledne kolem 14:30 může český tenis zažít opravdu velký moment. 20letý Jakub Menčík nastoupí na Roland Garros proti Alexandru Zverevovi a ve hře bude postup do grandslamového finále. Jo. Už teďka ale Kuba přepisuje historii, on se totiž stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v Open éře a zároveň prvním Čechem od roku 2010, který se dostal do semifinále Roland Garros. Tehdy to byl, jestli vzpomenete, Tomáš Berdych.
1: Jo. Toho milovala moje babička, když žila, ona vždycky koukala na tenis a vždycky ten Tomáš.
2: Jako takhle, ono to není až tak úplně dávno, jo. Berdych skončil podle mě před kolika?
0: Před
2: 7 lety.
0: To po mě chceš moc. No nicméně, pokud by se Menčíkovi podařilo postoupit, tak by taky navázal na Petra Kordu, který byl posledním českým finalistou pařížského grandslamu v roce 92. A my se vás ptáme, kdo jste teďka u rádia. Budete dneska sledovat tenis? Někdo jo, někdo ne, tak vy, kdo jo, tak budeme Kubovi Menčíkovi držet všechny palce, ať se mu teda podaří velký krok v kariéře, ať tu naši republiku taky trošku zas udělá víc známou. Za malou chvíli další hity Leony, John Newman, no a samozřejmě taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Housebrand Café per favore? Sì, signora. I v malém šálku lze dělat velké umění.
11: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
12: Koberce Brázda.
13: Koberce Brázda.
12: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
16: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
12: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Kaufland.
19: Jsou tady.
18: Jsou tady. Jo, jsou tady.
20: Jsou tady.
18: Řekni to všem.
20: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
18: Jsou ještě tady?
21: Jsou tady.

0: Svitavsku, kde hlásíte zvěř na vozovce u obce Opatov.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Páteční hit rádio. 7.53, dobré ránko, šampioni.
1: Jsou mezi náma lidi, kteří si za 28 let postaví třeba dům, někdo porodí děti, někdo je rád, že je rád. A pak je tady Carrie Bradshaw, která za stejnou dobu pořád hledá toho pravýho chlapa. Seriál Sex ve městě zítra oslaví 28 let od premiéry prvního dílu.
0: Vidíš to, 28 let a já jsem neviděl ani jeden díl. Ale co teda musím říct, moje se teďka dívá na nějaký, já nevím, jestli jsou nějaký nový díly, nebo jestli sjíždí nějaký starý. A já říkám, na co se to koukáš? Tam se furt někdo s někým miluje. Takže, a ona říkala, to je ta pointa. Já říkám, jako jak pointa? Já jasně chápu, že se to jmenuje Sex ve městě, ale jako, že teda 28 let natáčejí, jako, tak to jsou jiný filmy, jiný platformy na tohle, ne?
1: No to je hustý, že vlastně jako dokázali natáhnout randění jedný ženský na 3 dekády. Mm-hmm. Nicméně teda ta hlavní herečka Sarah Jessica Parker, která hraje tu Carrie, tak ona si vymínila, že při natáčení se nebude muset nikdy svlíct a fakt se nikdy nesvlíkla.
0: Tak co to je za pořád tohle?
1: To je zamilování ve městě, jako.
0: To je za pořád. Takže 28 let, takhle, je mi naprosto jasný, že mezi vámi, kdo nás sledíte, je spousta milovníků sexu ve městě, já to nechci schazovat, je to určitě bezva.
1: Zítra 28 let, takže možná, kdo jste to taky neviděl nikdy, tak se to zítra můžeme takhle jako připomenout.
0: Já si myslím, že řekneš, že je možnost se během víkendu teda všechny ty díly za 28 let zkouknout, jo? Tak jestli to někdo dáte za víkend, jste opravdu dobrý. Tak co vám dáme teď my do 8, než David přehodí další zprávy, to bude Pink. Runaway, no a po celé se můžete těšit na speciální

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Doprava bude v Česku jako každé léto komplikovaná. Letní opravy silnic přinesou omezení na hlavních tazích i ve městech. Během prázdnin začnou desítky oprav silnic a dálnic po celé republice. Řidiči musí počítat s omezením na D1, D5 i D11 a také ve velkých městech. Silničáři varují před zdrženími a doporučují plánovat cesty s časovou rezervou. S koncem topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce měnit dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybírat, řekl Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
10: Doporučuji spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. No a doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
9: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Na řekách přibývá provoz a záchranáři proto cvičí zásahy u nehod. Stát eviduje tisíce malých lodí a stovky velkých plavidel. Záchranáři proto nacvičují krizové scénáře a postupy při nehodách. V Česku ročně utonou zhruba 200 lidí, dlouhodobě ale počet obětí klesá. Předloni jich bylo nejméně za poslední roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V naší zemi přibývá odkladů nástupu do prvních tříd základních škol. Třeba v Hradci Králové rodiče letos požádali o 128 odkladů školní docházky. Jde teda o každé 10. dítě. Do školních lavic tak v září usedne zhruba 1000 prvňáčků. No a jdeme se ještě podívat na páteční východočeské počasí. Sluníčka dneska bude pomálu, budou spíš mraky, taky přehánky a déšť. No a oproti včerejšku teploty klesnou. Maxima čekáme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
12: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
13: Dobré ráno, šampione!
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ránko!
13: Krásný pátek vám všem!
16: Dalo by se říct, že atmosféra tady ve studiu je až nakažlivá, tak doufáme, že i třeba u vás v práci máte veselou, jako my tady, hezké ráno.
13: Za chvíli s náma ve studiu Richard Krajčo, taky čerstvá Miss Grant, ale taky zpěvačka Dominik Aláďa a představí nám nový společný song?
16: Tak na to počkejte teď, Alex Warren, Before You Leave Me, hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora,

0: Alex Voran, Before You Leave Me, tohle je páteční hit rádio, hezké ráno. A my už to ve studiu nejsme sami, jsou tady s námi hosté, Richard Krajčo, ahoj Rišo.
1: Ahoj.
0: A taky Dominik Aláč, ahoj.
2: Zdravím, děkuji moc za pozvání.
0: Ahoj, jaký krásný máte ráno, jaký máte ránko?
2: Skvělé.
0: No, sehraný.
2: Já myslím, že můžu říct, že když se objevila informace, že vy dva spolu budete mít song Půlnoční hřích, takže si všichni řekli, cože? Jakože, co to je za spojení? Tak jak tohle vzniklo, koho to napadlo, jaký byly reakce?
3: My taky říkáme, že to je unexpected spojení. Ale prostě když mě napadla písnička Půlnoční hřích a věděl jsem, že chci, aby to byl duet, tak já nevím, já jsem si prostě Domču jako vysnil, protože já ji mám za takovou jako, my jsme 4 roky přátelé na TikToku.
2: Ano, no. My jsme měli
4: přátelé na TikToku.
3: Ano, my jsme
2: to nějak ukazuje nově.
3: Ano, my jsme měli výročí, nám to naskočilo a já jsem si vlastně uvědomil, že ji sleduju strašně dlouho a že ona je pro mě takovou metaforou vlastně toho textu. No tak já jsem to zkusil, tak jsem ji asi před 3/4 rokem nebo před 5 rokem zavolal. Nebo napsal vlastně, vy napsal?
2: Napsal,
3: jsem, no a Domča
5: odepsala.
0: Pravděpodobně.
3: Jestli Domča něco nedělá, jo, tak to jako, že odepisuje prostě. Jo, to.
5: Tak to máme stejně, já teda
3: to
5: taky,
3: mají všechny
5: já mám
3: děti,
5: asi 240,
3: vole.
5: No, promiň. Souhlasím, no, 208 nepřečtených zpráv, takže. No.
2: Jo, já to mám taky hodně.
3: Ona se teda pořád vymlouvala na mis, jo. Ale
2: to je
3: já jsem pochopil,
2: 7-18,
3: že tam... 7-18. Fakt. No a prostě ta mladá generace to má jako jinak, než my důchodci, jo.
2: Tak,
3: ale jinak jako ji musím pochválit, jak byla profesionální.
5: Mně se líbí, že jsi zmínil důchodce, protože Richarde, my dva jsme důchodci a vlastně Jasmin tady z Domy, tak jo, jasně, no.
3: Jo.
2: Domy, jaká byla tvoje reakce potom na to? Protože já nepředpokládám, že se něco takového dá čekat, že se zrovna Richard tobě ozve.
4: Já jsem to vůbec nečekala, samozřejmě sledovali jsme se nějak na TikToku a začala jsem se hodně věnovat té hudbě a hodně mě to překvapilo a první, co tak jsem volala mámě, že mami, to musíš slyšet, co se teď stalo a kdo mě požádal o to, jestli spolu nenaspívám písničku, že sedni si na to. A fakt jsem měla hroznou radost.
3: Mamka to schválila.
5: Takže všechno, jak má být. No tak, co kdybychom si tu písničku teďka pustili, ať si to všichni užijeme, ať naši posluchači ví, o čem se vlastně bavíme, jak ta vaše novota zní, jmenuje se to Půlnoční hřích, tak představte si, Richarde, jo, Domy, kdybyste byli třeba jako v rádiu, jo, představte si, že jste jako v rádiu, čistě náhodou, kdybyste si to měli jako uvést, jako moderátoři rádiový.
3: Jo, takhle, už mám, jo. Takže, dámy a pánové, teďka uslyšíte píseň o tom, že nic není nemožné.
2: Užijte si.
0: Krištof a Dominik Aláč a Půlnoční hřích. Naprostá premiéra tady na Hit Rádiu 808. Tak si to dejte a pěkně nahlas. Hezké ráno. Má

0: premiéra Féteru Hitrádia 8 hodin 12 minut. No a vy, kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, tak připomínáme, že tu máme i vzácné hosty. Richard Krajčo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A Dominika Láďa, ahoj Domi.
2: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Vy dva jste vlastně, my jsme tady už teda nakousli, my jsme se shodli, Richarde, že my jsme tak trochu důchodci a tady holky, že jsou trošku jako jinačí generace.
1: Ale, jsme skvělí důchodci. A, takový jako, víš, jako by duší jsme mladí. A...
0: Takový boomři důchodci. Takhle, vy dva jste vlastně teda každý z úplně jiného světa. Jeden vyrost na rádiích, druhý na sociálních sítích, jeden nezbíral fanoušky na koncertech, druhá na internetu. Tak mě zajímá, co jste si vlastně o sobě mysleli, než jste se poznali.
1: No, tím, že já jsem začal na TikToku, když TikTok v podstatě začal, jo, a moje děti, to tehdy bylo ještě musicly, ne?
2: Jo.
1: Že jo? A moje děti vlastně domčů sledovali, moje holčičky sledovali vlastně od začátku asi, tak já jsem ji bral jako tak nějak...
0: Jako svojí.
1: No tak trochu jako jo, jo, prostě, jak to tak člověk sleduje, ono je to, jako se ti to stane třeba někde, když jdeš po městě a někdo ti najednou řekne čau, a pak ti řekne, ježíš, promiň, já tě vlastně neznám, ale já tě vlastně jako znám.
0: Jasně.
1: Jo, tak já jsem to měl takhle, že znám celou její tvorbu a její maminka mě poslouchala, takže ona to má podobně.
2: Co ty Domy?
3: Mám, já jsem to říkal i tady Richardovi, že jsem jeho píseň vlastně Cesta zpívala ještě, když jsem byla na základce asi ve třetí třídě.
0: My jsme tady vlastně všichni vyrostli na tobě, Richarde.
3: Ne,
0: jako.
3: Fakt jsem na něm vyrostla a bylo mi ctí to, že se mi ozvala, že jsme mohli společně takhle propojit ty světy a vlastně si myslím, že lidi to neočekávali, ale je to za mě krásná písnička, která sedne přesně každá generaci.
2: Nebála ses, že budete mít třeba nějaký rozdílný pohled na tu tvorbu? Ať už ne.
1: Ne, já ne, taky.
3: Já si myslím, že právě Richard je tady profesionální a když do toho dám 100%, tak já taky, takže jsem se nebála, věděla jsem, že jsem v dobrých rukou.
0: A byl třeba ve vašem okolí nějaký, jak to říct, takový zlý jazyk, který vám říkal, jako, hele, tohle nebude fungovat, na to se vykašlete? Byl někdo takový?
1: Já musím říct, že i kdyby takový někdo byl, tak já jsem tak paličatý prostě a tak zapálený vždycky pro ty věci, že já už potom nevidím, neslyším.
0: Jaký se znamení, Richarde?
1: Já jsem blíženec. Ale s ascendentem v Beranu.
0: Já jsem Beran, takže naprosto...
2: A my jsme dvě bíčice tady,
3: ano,
2: že?
3: A moje manka Beran. No.
0: Tak jsme se tady potkali.
1: Rohatý.
0: Když se podíváme do studia na to nahrávání, tak kdo z vás dvou byl takový ten jako větší perfekcionista? Kdo chtěl dořešil ty detaily a proč zrovna ty, Richarde?
1: No tak protože já jsem je hlídal samozřejmě.
2: No jasně, musí být.
1: No a měl jsem jakoby jasnou představu, ale překvapila mě. Jako já musím říct, že mi překvapila. Jo, protože přece jenom ano, my jsme se jako xkrát předtím potkali a zkoušeli jsme a bla, bla, bla, bla, bla. Ale vlastně v tom studiu je ta práce trošku jiná. A ona tam přijela ještě jiná holčička, než jako co byla u nás doma. Jo, přijela tam taková strašně jakoby pokorná, připravená, na všechno říkala děkuji, omlouvám se třeba.
2: Stokrát za den.
1: Opravdu, jakože já jsem toho ve studiu zažil hodně, ale vlastně takhle jakoby pokornou spolupráci ještě ne, takže já vlastně z toho pak měl radost, že jsem se i nespletl, protože já si myslím, že ta lidská energie je potom ve výsledku to nejdůležitější. Musím říct, že se mi staly spolupráce, kdy jsem si říkal, možná jsem to neměl dělat. Ne proto, že by ta píseň nedopadla dobře, ale proto, že jsem zjistil, že lidsky jsme prostě každý úplně někdy
0: jiný. My jste sem přišli představit vaši písničku Půlnoční hřích, my jsme si ji hráli, samozřejmě zahrajeme ji ještě jednou.
1: Jo, tak, dvakrát.
0: Neuteče našim posluchačům, kteří nás začali ladit až teď. Já tady koukám teďka na YouTube do komentářů a je tady třeba už nejde pustit z hlavy, je to hitovka, opět jste se vyřádili, Domy k tomu dodává šmrnc, prostě hit nejen pro letošní léto, taky tady je třeba za mě hodně povedená songa, Půlnoční hřích je něco jiného než Cesta, ale fakt pecka, těším se na koncert. Jo, takže jsou tady oslavné komentáře, nicméně samozřejmě ke každému songu patří i ty negativní. Řešíte to třeba někdo? Jako kdo z vás dvou víc řeší, když někdo napíše něco negativního? Vám třeba po příspěvek, co?
1: Řešíš to? Řešíš
3: ne,
1: to?
3: Ne, už ne.
1: Ne, já
3: už
1: taky
3: jsem zvykla.
2: Já, Domy, ty jsi strašně spoustu let, že jo, na sociálních sítích. Ty jsi tak začínala, vyrostla si tak. Je to u té hudby potom jiný teda? Bereš si to nějak srdci, nebo už jsi fakt tak otrkaná?
3: Asi jsem otrkaná, bych řekla, ale samozřejmě nějaká konstruktivní kritika mi vždycky něco dá, spíš než vezme, ale musí to být fakt konstruktivní a když někdo napíše nějaký zlý komentář, tak to vůbec už neřeším, protože to má cenu.
2: Ty jsi s tou hudbou ale začala vlastně celkem nedávno, řekněme. Ty máš za sebou ale už EPčko, že jo?
3: Ano.
2: A Takže kolik? To se jmenovalo jak?
3: To se jmenovalo Ta, co chci být. Mm-hmm. A vlastně to byl takový mix všeho. My jsme se zrovna o tom dneska bavili, že jsem tak zkoušela různě, co mi sedne a v čem se najdu a co se lidem bude líbit. A myslím si, že to tak v sobě sedlo, ale nebylo to úplně jeden žánr, takže bych chtěla určitě teď pokračovat v té hudbě. Jsem ráda, že jsme takhle naspívali teď tu píseň.
0: No a kdybyste si měli takhle čistě teoreticky vyměnit na jeden den svoje životy, jo? Tak čeho byste se báli nejvíc? Tak Richarde, kdyby si se měl na jeden den převtělit teda do domy?
1: Já nevím, jestli by mi slyšela ta korunka.
2: No jo, nová Miss Graham. Graham. Já mám Grammy v hlavě. Nová Miss Grant, gratulujeme. Že Grammy,
1: jo. Miss Grammy teprve bude, ale...
2: A ty by si co chtěla?
3: No já bych byla zvědavá, abych zvládala to koncertování. Jako.
1: No to si budeš muset vyzkoušet. No.
3: Jako to by mě těšilo jako zkusit.
0: Richard Krajčo a Dominik Aláďa, našimi hosty páteční snídaní šampionu. Za chvíli jsme zpátky, teď september, hezké ráno.

0: 8 hodin 20 minut, tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, Richard a Domy. Je nás tady hodně, dobré ráno lidi.
1: Dobré ráno.
0: Richard Krajčo, Dominik Aláďa. Vy jste nám přišli představit mimo jiné váš společný nejnovější song Půlnoční hřích. A když se to jmenuje Půlnoční hřích, tak bychom s vámi rádi zjistili, jak moc jste ve skutečnosti hříšní.
2: Máme tady hru Půlnoční hřích nebo normální život, jo?
3: Dobře, no.
2: Budete odpovídat oba okamžitě, tak pojďme na to.
0: Tak počkat, já to tady odstartuju. Tak připravený?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to.
2: Objednat si o půlnoci kebab. Je to hřích nebo normálka?
1: Normálka.
3: Hřích.
0: Ozvat se ex. Je to hřích nebo normálka?
3: To je normálka.
1: To je normálka. Nebo hřích ve vztahu, ale nebo nevím.
3: No záleží, víš, třeba já hodně se ozývám své ex. Jo. Máme spolu
0: tak
3: děti.
0: Spolu máte
1: my
0: děti,
1: máme spolu psáno.
3: A vy máte spolu psáno.
0: Jako se Richarde máte psa, nebo ne.
2: Koukla se na něj tak, víš. Dát si další díl seriálu pozdě v noci, i když stáváte třeba v 5 ráno.
3: Jo, to je normálka.
1: To je normálka, ano. Ano, to je klasika.
0: Říct, už jdu spát a pak ještě hodinu scrollovat.
1: To je normálka, ale je to hřích.
0: Takže je to normální hřích.
3: Je tak, to je pravda, no.
2: Zaspívat si doma svůj vlastní song?
3: To je absolutní normálka.
1: Absolutní normálka.
0: A googlovat svoje jméno?
3: To je hřích, ale je to normálka.
2: Za boba. Určitě. Souhlasím naprosto. Ta písnička, ta není jenom o nějakém hříchu, ale taky o emocích, které si necháváte sami pro sebe. Tak co je podle vás dneska nejvíc podceňovaná emoce?
3: To je strašně komplikovaná otázka.
1: Hodně.
0: Tak si to zjednodušte.
3: Já si myslím, že podceňovaná emoce přece jenom, jo, je láska. Já myslím, ta opravdová láska, ne taková ta hraná na displej prostě a to a srdíčka, blablabla. Ne, já myslím, jakoby tu opravdovou, takovou jakože...
1: Jo, to je pravda.
0: Takovou tu opravdovou.
2: Že máš srdce být.
3: Že máš srdce být,
0: krásně.
3: Co?
0: A teďka úplně na závěr, než se rozloučíme, samozřejmě vaši písničku Půlnoční hřích si pustíme. Kdybyste měli člověku, který ten song ještě neslyšel, jakože těch posluchačů bude teďka spoustu, kteří nás začali ladit až teď, tak kdybyste měli během několika vteřin vysvětlit, proč právě vy dva dohromady a něco o té písnice, jaké je to poselství toho společného songu?
3: To je hrozně těžké takhle říct, protože já mám jednak rád, když si ty lidi v tom hledají svoji message, jo? Nechci to úplně jakoby rozpitvávat i ty texty, jo? Někdo říká, že jsem generátor náhodných slov, někdo si v tom hledá poezii, prostě já jsem tam zase prostě ukryl nějaký jakoby příběh, ale... já si myslím, že to je opravdu o velké jako vášní. Takhle bych to řekl. A myslím, že to je ukryté v té hudbě totiž. Když ta píseň potom končí, tak já mám pocit, že to je prostě vášeň. Hudba je vášeň pro mě a co... Souhlasíš s tím? Nepiješ kávu a nic neřekneš.
1: Halo?
0: Halo? Ono taky v dnešní době, ona má 4 minuty, 7 vteřin, což se v dnešní době taky úplně tak nevidí, protože dneska to jsou samý 2 minutovky a tak dále.
3: Jenomže my děláme hudbu.
0: Přesně, to řemeslo. Richard Krajčo, Dominik Aláďa, našimi dnešními hosty, tak pojďme se ten půlnoční hřích o 8:30 dát, co vy na to?
2: Děkujeme, že jste dorazili a přejeme hodně štěstí novýmu songu.
1: My děkujeme.
0: Ať se daří, hezký
3: leto. V neděli v 7 hodin je premiéra videoklipu na YouTube.
1: Nezapomeňte se mrknout.
3: Je to pecka.
2: Těšíme se.
0: Mějte se.
1: Mějte se.
0: Ahoj.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, metrická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
5: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
7: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
11: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
12: Are you ready for this?
13: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
14: Pouze na prodejně.
13: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
15: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes.
16: Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Billa. To dobré začíná u nás.

0: Omezení proto pokračuje v ulici Československé armády. A silničáře potkáte taky v Pardubicích, pracují tam v Kyjevské ulici.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: tenhle hit, který miluju, což je Lady Gaga, The Dead Dance, která dohrála v 8.40 na Hit Radio. Kdybych ho napsal do registračního formuláře na webu hitradio.cz a kdybych ho o víkendu slyšel ve vysílání a stihl zavolat sem do studia, tak bych mohl vyhrát parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Ale nemůžu, protože tady pracuju.
1: A hlavně ne pro sebe, ale pro děti. Jo, můžete takhle vyhrát hodinky Garmin v hodnotě opravdu bezmála 7,5 tisíce jenom za to, že nám na formulář na webu Hit Radio napíšete ten svůj oblíbený song a pak ho o víkendu ve vysílání uslyšíte.
0: To je hit, který se vyplatí. Tak jestli máte nějakou svoji oblíbenou vypalovačku, hitovku, stavte se na webu hitradio.cz do registračního formuláře, tam vyplňte nějaké informace o sobě, tak je teda tu písničku a pokud jí zítra ve vysílání Hit Radio uslyšíte, i hned volejte 800 937 937 a tyhle parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce můžou být vaše, tak držíme palce.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
1: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesichrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
10: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.49, tohle je taneční Silver na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
0: Tady zvoní telefony,

0: lepší.
1: Protože v 6.50 vyhrál dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru Tomáš z Plzně. Takhle to ráno znělo. Snídaní šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutiní z Plzně.
0: Ahoj, Tomé.
1: Na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle.
2: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
1: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
2: Tak to je dobrý.
0: Tak Tome. Tak
2: chtěl, aby to tam bylo.
1: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak. Tom je připoután na sedadle 1F.
0: Jak moc bys si přál tu dovču?
2: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
0: Na sedačce 1F.
1: Na sedačce 1F není... Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
0: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
1: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
2: No počkej, to fakt není sranda, jo?
0: Není to sranda, je to tvoje!
2: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já jsem zavolal dovolám od referendu.
0: Moc ti gratulujeme.
1: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
2: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: No, co má dělat, co má dělat? Asi už pomalu vybírat plavky a koupit dobrý opalovák, protože Tomáš z Plzně, nebo ze Splzně, nebo jak se to říká, letí na dovču dle jeho gusta. 40 táců mu na to dá Invia a může se vybrat, kam poletí.
0: Takovýhle páteční ráno, to bych si taky nechala líbit, ale byla to bomba.
1: My moc děkujeme vám všem, kdo jste s námi tuhle hru hrál v tomhle našem virtuálním letadle. No a věřte tomu, že soutěžím tady na Hitrádiu rozhodně není konec.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: zlatí milovaní. Naši posluchači, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.57 a my už vyrážíme vstříc víkendu. Jdeme se rozloučit.
1: Musím za sebe říct, že to bylo moc hezký páteční ráno, tak snad máte krásný páteční ráno i vy.
0: No a přejeme vám, ať to dneska v práci zvládnete, užijte si víkend a těšíme se v pondělí.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisní rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Kdybyste si dnešek chtěli pustit, můžete zpětně jako podcast. Hledejte podcast Snídaní šampionů na webu hitradio.cz. Tak pondělí.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Ve Dvoře Králové ve Štefánikově ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projedete tady Kevadlově. Také na Svitavsku na výjezdu z Chmelíku směrem na Karle havaroval traktor a skončil po nehodě v potoce. Počítejte s omezením, vozidlo se bude vyprošťovat. No a na Královéhradecku mezi Jílovicemi a Klášterem nad Dědinou u vysokého újezda narazilo osobní auto do padlého stromu přes vozovku. Na místě probíhají odklízecí práce, takže počítejte také s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pardubické vodovody a kanalizace zkontrolují tisíce kanálů. Reagují tak na pád malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Holicích. Poškozený poklop po incidentu vyměnili za nový. Ve své zprávě mají přes 29 tisíc kanalizačních poklopů a teď je všechny prověří. D35 se prodlouží v srpnu. Už víme, že silničáři 24. srpna otevřou nový úsek dálnice mezi Ostrovem a tunelem Homole. Zprovoznění navazující části směrem k Vysokému Mýtu zatím čeká na potřebná povolení pro provizorní napojení. Tunel Homole se kvůli komplikovaným geologickým podmínkám otevře až v polovině roku 2027. No je pomalu konec levných nákupů z čínských e-shopů. Evropská unie od července zavede clo 3 eura, tedy lehce přes 70 korun, na levné zásilky ze zemí mimo Unii. Nákupy na platformách jako Temu, Shane anebo AliExpress tak výrazně zdraží. Změna má podpořit české a evropské e-shopy a omezit dovoz nejlevnějšího zboží. Tenistu Jakuba Menšíka čeká odpoledne životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká na hlavním kurtu od 14:30.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
1: Páteční dopoledne bude deštivé, odpoledne potom čekáme ustávání srážek a později večer i dokonce jasnou oblohu. Teploty 16 až 21 stupňů a na horách se nám to bude točit kolem 12.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: A Jana Šumurdová je to tady. Já vám přeji pohodový pátek. Konečně jste se dočkali, my všichni se dočkali. Celý pracovní týden je téměř už za vámi, za námi. Tak snad máte v plánu na víkend něco, po čem si odpočinete, dobijete baterky. Hlavně ne úklid, prosím vás, jo? O tom si ale budeme povídat za chvilku. Ladíte dopolední drive na Hit Radio Černá Hora a jdeme to rozjet.

0: Be Mine, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a věděli jste, že nepořádek může zhoršovat vaši náladu? Tak jasně, jak u koho teda? Ale údajně se po úklidu cítí až 80% lidí šťastnější. To je prostě celkem slušné číslo. To pokud teď vás sedí třeba, já nevím, v kanceláři 10 lidí, tak 8 z vás furt šurujete, aby vám bylo lépe. A 2 z vás jste šťastní bordeláři. Já se přiznám, že teda patřím také do týmu uklizečů a že ten můj nepořádek doma ve mně budí docela stres. Jenže zkrátka to nejde mít neustále všechno lesklé, dokonale uklizené, kor když jako máte děti, že? Když tak jako nad tím ale přemýšlím, tak mi na nepořádku asi nejvíc vadí to, že si to někdy přesouvám díky své práci až na víkend a vadí mi, že pak jako své výjimečné volno mám uklízet. To je potom jako fakt bída. No a v pondělí jsem po víkendu k tomu ještě pak otrávená, že jo? Máte to někdo podobně? Co myslíte? Který jiný den v týdnu než víkend by stálo za to doma poklidit? Třeba středa nebo čtvrtek? A jste typ, co uklízí jako všechno naraz, nebo tak nějak jako uklízíte každý den něco? Napište mi na 601-292-464 a jestli máte nějakou radu, jak si úklid usnadnit nebo zpříjemnit, tak jsem s tím. Jednu radu bych měla, pustit si u toho Hit Radio Černá Hora.
1: Hit

0: míň super, že někdo z vás třeba plánujete na víkend úklid. Před pár minutami jsem vám povídala, že až 80% lidí je prý šťastnější, když máte uklizeno. A tak se vás teda ptám, jak to s tím úklidem máte? Jestli si tím jako kazíte teda ty víkendy, nebo uklízíte v týdnu, a který je to třeba den, tak by se hodili i rady, jak si úklid usnadnit nebo zpříjemnit. A napsal mi chlap, muž Kamil na náš WhatsApp 601 292 464. Zdravím, tak já jako řidič z povolání nejsem moc často doma, takže tohle jde mimo mě, ale vím, že se o to skvěle postará moje žena, takže jí zdravím a děkuji, Kamil. Tak Kamile, máš to dobrý a je fajn, že si to uvědomuješ a to se cení. Tak pokud jsi na cestách, tak hlavně šťastný návrat domů. No a já se těším na vaše další zprávy, které mi posílejte na WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.
1: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
1: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Ploty Pardubice.
8: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
7: Ploty Pardubice.
8: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
7: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
9: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
10: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
17: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
18: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
19: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vjeďte lanovkou za zážitky.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

9 hodin, k tomu 33 minut, to je čas, kdy na Hit Rádiu Černá Hora dávám prostor i vám, našim skvělým posluchačům. Dneska mi píšete k tématu úklid, kdy ho tak jako nejčastěji provádíte. Úklid mimochodem dělá podle průzkumu většinu z nás šťastnější, co je méně šťastné, když v našem drahocenném volnu, což většinou bývá víkend, uklízíme, protože v týdnu jsme to třeba nezvládli. No a taky jsem se vás ptala, jestli máte nějakou radu, jak si to usnadnit nebo zpříjemnit. Tak pojďme na to. Mám tady zprávu od Simči. Tak já se musím pochlubit, že mám skvělého přítele, který je čistínek a díky tomu nezažívám uklízecí víkendy ani úklid v pozdějších hodinách během týdne. Simčo, to vypadá, že asi uklízí jenom partner. Každopádně asi ses dobře našla. Taky napsala Peťa. Ahoj Jani, tak já uklízím průběžně každý den tak zhruba 15 minut, když vidím, že je někde nepořádek, hned to uklidím. Díky tomu mě o víkendu nečeká žádný generální úklid a můžu vyrazit třeba na hory. Tak jo, Peťo, díky, super. Napsala taky Lenka. Ahoj, tak já se s tím nepářu, uklidím jednou za čas, za to si svůj čas užívám s rodinou a jsem taky spokojená. Mějte se, Lenka. No, taky dobrý názor. Jak píše Lenka, bordel v bytě, šťastné dítě. Mám taky zprávu od Honzy. Ahoj, rádio, u nás doma vládne pravidlo. V sobotu dopoledne se luxuje a utírá práci.

No a všem vám přeji, ať uklízíte tolik, aby vás to nezničilo a byli jste spokojení. Takže ať už máte prostě doma bordel nebo čisto, hlavně úsměv na tváři. Díky, že jste s námi i během dnešního dopoledne. A tady pro vás na Hit Rádiu Černá Hora mám jedno atomové koťátko.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora, Damiano David. No a zajímalo by mě, jak to někde máte z bazény, kolik taková voda musí mít, abyste do ní vlezli. Třeba na Rychnovsku otvírají, nebo spíš už otevřeli teda další koupaliště a ono musí tento týden prostě pršet. Zítra by ale nemělo, mělo by být polojasno a teploty by měly vystoupat snad na nějakých 25, takže by to mohlo být pro někoho z vás třeba fajn osvěžení. To si tady dáme taky i v éteru Hit Rádia Černá Hora, za chvilku Avicii nebo třeba Linkin Park.
1: Hit Rádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý.

0: kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
2: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
1: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
2: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
1: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
9: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte umrknout. www.atcrozkos.cz.
10: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
13: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Cool.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Náchodsku, na výjezdu z České Skalice, u odbočky na hlavní Techné Roměř směrem na Nové Město nad Metují se srazilo osobní auto s dodávkou, nehodu tady vyšetřuje policie. Místo je z opatrnosti plynule průjezdné. A pozor také na trase z Trutnova směrem na Jaroměř na úrovni Choustníkova Hradiště, tady probíhá na kranici údržba vozovky. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
1: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Na e-shopu OK paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK paliva.cz.
11: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Častá chyba při tankování plné se může prodražit. Odborníci varují před přeplňováním nádrže po prvním cvaknutí pistole. Hrozí podle nich poškození systému pro odvod palivových výparů a opravy za desítky tisíc korun. V létě je navíc riziko vyšší kvůli rozpínání paliva v teple. Centrum Pardubic teď ožívá tradiční pernštínskou nocí. Na náměstí jsou dvě pódia, kde se představí nejlepší české folklorní soubory, ale i jeden ze Slovenska. Na co se ještě můžou návštěvníci těšit, říká mluvčí Pardubic Alexandra Tušlová.
12: Lidovou muziku na několika místech historického centra a také interaktivní taneční program, do kterého se budou moci sami zapojit. Letošní ročník bude navíc výjimečný oslavou 50 let od založení pardubického folklorního souboru Lipka.
0: Betonové monstrum umylete rychle roste. Nový Kaufland na Moravském předměstí v Hradci Králové nabírá finální podobu. Řetězec chce obchod otevřít ještě před Vánoci. V okolí navíc vzniknou postupně další obchodní a developerské projekty. Stovku uběhla za 11.01. Neskutečný. Karolína Maňasová se v Rakousku sebrala dosavadní rekord Jarmily Kratochvílové. Atletickou legendu překonala v běhu na 100 metrů hned dvakrát. Nejprve v rozběhu časem 11.08 a poté ve finále výkonem 11.01. No a připomínáme dneska odpoledne od 14:30 tenisovou bitvu Jakuba Menšíka o finále Roland Garros proti Zverevovi.
13: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
0: Dopoledne se nám vyprší a odpoledne bude dešťových mraků ubývat a teploty postupně 17 až 21 stupňů Celsia.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: A Jana Šimurdová, já vás všechny moc zdravím právě teď. Ladíte dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, protože je pátek, tak si dáme Haničku.

Goodbye, to si možná po dnešním pátečním večírku řeknete někdo zítra ráno. My jsme si dali tento veselý song právě teď v playlistu Hit Rádia Černá Hora. No a všichni řidiči, počítejte zítra s omezením na cestách, teda hlavně pokud plánujete zajet do Orlických hor, plně uzavřen má být Šerlich ve směru Deštné, výrazně také bude omezen průjezd obcí Deštná. No a na každé křižovatce byste měli potkat dopravní značení s vyškoleným maršálem, který bude koordinovat dopravu ve spolupráci s policií. A když je to maršál, ten bude mít šavly a kdo má šavly, je mocný pán. No nic, zkrátka, tahle omezení jsou z důvodu cyklistického závodu Road Stage a musím říct, že mě to nedalo, koukla jsem hned na stránky pořadatele, protože jsem o tom, přiznám se, předtím neslyšela, kde mimochodem také najdete na těch stránkách další informace ohledně jednak dopravního omezení či teda mapky trasy závodu, tak doporučuji teda navštívit, protože to vypadá jako dobře, můžete si udělat i během závodu pauzičku na nějaké občerstvení a myslím si, že by to mohlo spousty z vás jako bavit, ať už na kole, nebo jako třeba diváka. No, jinak žádný strach, zítra nebude pršet, má být příjemně okolo 25, polojasno, to se pojede hezky. A teď už Jason Derulo, jsme

0: Vaka Vaka od Shakiry je 10 hodin a k tomu 23 minut. Díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. No a říkám si, co bychom si mohli při tom zakabuněném pátku pustit. Mám tady třeba Ordinary. Take me out of the ordinary. I want you laying me down. No a ještě taky jednu letní pecku od Calvina Harrise a Ellie Goulding. To je trošku jiný náboj. Tak jo, lidi, za malou chvilku další energie pro vás skrze éter Hit Rádia Černá Hora.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres, my ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Černá Hora.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
9: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
10: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: V hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tiskulevně.cz.
19: Náplně hned.
20: Ahoj,
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
13: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, s vámi Hit Radio Černá Hora.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: No a myslím, že budete se mnou souhlasit, že by každá domácnost měla mít aspoň jedno místo, kde vás nikdo nemá rušit. Pro někoho je to koupelna, že dámy? Dílna, pro někoho garáž, ale přiznejme si to, pro spoustu tátů, možná i maminek, je to záchod. Tam se prostě chodí nejenom na potřebu, ale i na potřebu mít klid. Což jako ze zkušenosti, já máma už neznám, já takhle vyzvednu děti, v autě začne moje dcera si povídat, povídá stále, i u vyzouvání bod povídá a jde za mnou i na záchod. Říkám, Myško, sedím na záchodě. Jo, jasně, mami, zavře dveře a zůstává se mnou v té malé místnostce na tom záchodě, dokud mi to nedořekne. Máte to někdo podobně? Takhle, klid nemám, ale vlastně mě to ani nevadí. Za to vy, tátové, vy to potřebujete, pro vás je to prostě rituál, což já chápu. No a proto si zasloužíte special záchod, aby rituál mohl být vykonán co nejlépe. To pro vás má ke dní otců Hit Radio Černá Hora. Je to vymazlená smart toaleta, která vás umije, vysuší, v noci vám posvítí, vyhřeje vám prkénko. To prostě všechno umí záchod, který vyrábí IKEA. A abyste tento trůn získali, tak je potřeba se registrovat jednak na našem webu hitradiočernahora.cz a odpovědět na otázku, která ale není vůbec

0: posloucháte Hit Radio Černá Hora, s ním taky dopolední drive. No a drbete se svým partnerem, teď nemyslím jako večerní drbání útelky, ale prostě povídání o tom, co dělají chlapy, ženský, jo, když jsou spolu tentokrát, ale s vaším partnerem. Za chvilku vám povím, proč byste tuhle činnost právě měli dělat společně. No a taky bude další muzika na Hit Radio Černá Hora, My Chemical Romance, nebo taky Coldplay.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
7: Pepo, co řešíš?
8: Zkratové proudy, jističe, klasika.
7: A dobrý?
8: Jo, ale chtělo by to něco většího.
9: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
8: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
10: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
13: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Koberce Brázda.
15: Koberce Brázda.
14: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Ploty Hradec Králové.
17: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
15: Ploty Hradec Králové.
17: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je v

0: Coldplay na Hitrádiu Černá Hora, my se jdeme podívat, jak se vám tomhle počasí jezdí. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady hlášenou nehodu na Orlicko-Ústecku na výjezdu ze Sobkovic směrem na Jamné nad Orlicí. Havarovala tady dvě osobní auta, místo je průjezdné jedním jízdním pruhem. No a ještě nám hlásíte, kdo nás ladíte na Semilsku, tak mezi Pasekami nad Jízerou a Sklenařicemi došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Projedete tady ke Vadlově, jinak to je snad vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema, jde to i bez banky.
6: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Dítě v Holicích spadlo do 4 metry hluboké kanalizační šachty. Pardubické vodovody a kanalizace po incidentu prověří stav více než 29 tisíc poklopů ve své správě. Poškozený poklop už byl vyměněn za nový. Případ teď řeší také stavební úřad. Motorkářů umírá 3x více než loni. Na českých silnicích letos za prvních 5 měsíců zemřelo už 24 řidičů motorek a spolujezdců. Policie varuje před nepřiměřenou rychlostí a taky přeceňováním vlastních schopností. Češi teď berou útokem chaty a chalupy. Zájem o letní pobyty v tuzemsku letos výrazně roste. Nejžádanější objekty jsou už teď z velké části obsazené. Lidé stále častěji hledají komfortnější ubytování s bazénem a nebo třeba výřivkou. Těšíme se na odpoledne, kdy budeme držet na dálku palce českému tenistovi Jakubu Menšíkovi. Toho čeká bitva o finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce 3. hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká na hlavním kurtu od 14:30.
11: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
10: Deště a přeháněk teď bude ubývat a k večeru čekáme dokonce i jasnou oblohu. Nejvyšší teploty nám vyskočí mezi 16 až 21 stupňů a na horách se budeme točit kolem 12.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: No a lepší to být už nemůže. Je pátek, máme 2 minutky po 11. Začátek poledních pauz je tady. Vyladíte dopolední drive s Janou Šimurdovou na Hit Radio Černá Hora a napsal mi prosím vás Patrik: Jani, dej tam něco, ať nám to rychleji uteče. Takže Patriku, jak si přeješ, já jdu na to, ty pozdravuj SpongeBoba a tady jsou Nickelback.

Že to taky umí. Demilová to krátce po 11. dohrála. No a teď se přiznejte, kdo jedete v autě, kolikrát jste si zpívali Let It Go. Jste si trádiem Černá Hora, no a teď páry, co spolu drbou, mají silnější a důvěrnější vztah. Tak co, drbete doma vaše přátele, rodinu nebo psa na hlavě? Ne, počkat, pes se tam nepočítá. Zkrátka, komunikace je základ a někdy i obsah nemusí mít jako hloubku, abyste byli spolu spokojení. Ono se taky ale říká, když se neřeší ty vlastní problémy, že jo, ale problémy těch druhých, tak o to míň třeba hádek doma, no. Já tak to měla známé a tamto mezi nimi žilo opravdu hlavně jedině příběhy druhých, jo. Nejvíc ale člověk slyšel ze všech stran jako o nich, jo. Jim to ale jinak takhle asi klapalo vevnitř, možná dal klape. Popravdě mě tohle teda u lidí dost odrazuje. Ale myslím si, a možná se mnou budete souhlasit, že by to měl být nějaký takový zlatý střed. Jako pár byste si měli prostě rozumět i na té úrovni, jako když máte svý přátele, že jo, s těmi taky občas drbete. Tedy i občas do komunikace hodit nějaký ten drbík, co, kdo, kde, s kým, to je asi nejčastější. Ale neměla by to být asi možná úplně hlavní náplň komunikace. No, tak schválně. Jak moc máte pocit, že vás partner nebo partnerka informuje o dění kolem vás? Můžete nad tím zapřemýšlet a schválně nadhodit třeba dneska info o vašem sousedovi, co měl včera návštěvu. Bruno Mars, Lady Gaga, s Zitrádiem Černá Hora.

0: pohodové páteční dopoledne, zítra rádiem Černá Hora. Zítra má být hezky, to už jsem vám dneska párkrát řekla. Co by se ale ještě hodilo, tak nějaký tip třeba kam vyrazit, co? Více už naše Hanka Poskočilová.
1: Přijďte teď v sobotu do Země Keltů v Nasavrkách a užijete si den plný her, zvířátek a dobrodružství pro celou rodinu. Hry, prohlídky i kouzelný průvodní list čekají na malé i velké objevitele a k tomu skvělé občerstvení v hostinci u Dubového Kelta.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem?
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Hausbrand Café, per favore?
16: Sì, signora.
15: I v malém šálku lze dělat velké umění.
17: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.

policie pantofle pod pedály. Druhý opilý je zase zastaven hlídkou dvakrát za jeden den. To je opravdu moc hezký. Lidi, protože je dneska pátek, spousta z vás vyrazí někam do baru na skleničku, anebo ne, nebo třeba prostě něco doma otevřete, to je jedno. Až budete pít, tak nesedejte za volant, protože když už se díky bohu teda nic nestane, tak dopadnete třeba právě jako tady řidič na Královéhradecku, který pil a při kontrole se rychle vyměnil se spolujezdcem, ale zapomněl teda ty pantofle, že jo, a co nechal pod těmi pedály. Jestli si říkáte, proč jako vůbec neřídil ten spolujezdec, tak je nás víc, co se diví. No. A nebo taky můžete dopadnout třeba jako řidič na Pardubicku, jo? Ten během dne dokonce byl dvakrát zastaven hlídkou. A kromě toho, že měl zákaz řídit, byl teda opilý. A to v obou případech, protože zkrátka 2 promile, které mu naměřili na první kontrole, za necelé 3 hodiny nevstřebal. Vyrazil zas na cesty, bože. Jeho odpověď ale byla, jsem blbej, no. Tak lidi, nebuďte blbí, nesedejte za ty volanty a už vůbec jako nesedejte za ty volanty opilí. A když už tam sedáte hodně opilí, tak to taky není úplně vždycky vhodné. I když jste třeba jako spolujezdec, jo, protože pak třeba můžete to auto jít čistit, no. Myslím, že páni nebo paní taxikářky, vy můžete vyprávět. Co teda jako potom dělat, no? Tak třeba... Tak před odchodem třeba jednu kolu, ta vás srovná, jo? Ale prosím vás, bez rumu.

0: Na Hitrádiu Černá Hora dohrála Doša, snad se vám dnešní dopoledne s námi opět líbilo. Já jsem si to s vámi dneska moc užila, díky za vaše zprávy a za to, že nás posloucháte. No a společně takto trávíme každé dopoledne, že? Protože už je ale 11 hodin 46 minut, je čas se rozloučit a dát prostor srdcovkám, které tady budou v pravé poledne. Do té doby vám tam ještě pošlu ale pár hitů. Přeji vám, ať si ten dnešní pátek užijete a vůbec celý víkend společně se uslyšíme v úterý. Jo, jo, v úterý. Tak se mějte krásně a zůstaňte s Hitrádiem Černá Hora.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Zaprvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Radio Černá Hora CZ.
5: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: vytvořit skvělý design, dostaneš do hlavy.
1: A přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
2: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: V malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
8: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
9: Ahoj, Tome.
8: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
7: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
8: Tak to je dobrý.
9: Tak Tome.
8: Já by to tam bylo.
7: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
9: Jak moc bys si přál tu dovču?
8: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
7: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
9: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
7: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
8: No počkej, to fakt není sranda, jo?
9: Není to sranda, je to tvoje!
8: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
6: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: největší dopravní servis na východě Čech, tak bourá se při pátku. Na Svitavsku na výjezdu z Chmelíku směrem na Karle havaroval traktor a skončil po nehodě v potoce. Počítejte tam s omezením, protože se musí traktor vyprostit. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 315 korun. Za posledních 5 let byty v českých městech zdražily zhruba o polovinu, píší Novinky.cz. V Praze a Brně stouply ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi, většina z nich považuje koupi vlastního bytu za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech a následně obtížně vychází z penězi. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí národní tým za týden soubojem s Koreou. A teď ještě něco z regionu.
0: Jsem blbej, no. Řekl doslova opilý řidič na Pardubicku, kterého zastavili policisté dvakrát během 3 hodin. Mladík, který měl nejprve přes 2 promile alkoholu a potom necelé 2, navíc řídil i přes zákaz řízení. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až rok vězení, pokuta a nebo zákaz činnosti.
9: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
0: K večeru by se mohlo ukázat sluníčko. Takový je plán, do té doby oblačno, přehaňky nám budou ustávat a teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
10: Krásné a pohodové páteční poledne, 12 hodin 2 minuty. Srdcovky na Hitrádiu začínají, budou to poslední srdcovky v tomto týdnu, v tom prvním červnovém týdnu roku 2026. Dáme si 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. na vaše přání dnes opět bude narozeninový, takže klidně už teď můžete psát na 777 937 777 ročník vašeho narození. Pokud je to 1998, tak hned ten první hit je určen jen a jen pro vás. Konec 90. let a Jennifer Page s hitem Crush na Hitrádiu.

0: 19.98. Srdcovka s číslem 1 ve 12 hodin 5 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Konečně máme pátek. Jak jste zvládli ten pracovní týden?
2: Dobrý.
0: Nebo melete úplně z posledního? Jestli ano, nejste v tom sami, jo? Já jsem si dneska objednal oběd do práce, tak mi ten oběd přišel, objednal jsem si smažený žampiony s bramborem a když jsem to otevřel, tak na to koukám, říkám, je, to jsou smažený žampiony a já huby nejím. Trošku jsem si to splet se smaženým květákem. Ale to je prostě pátek, no, nikdy to tak je. Ten týden občas bývá náročný, ale zaplať pámbůh, jsem se nesplet v srdcovkách tady na Hit Radio, když jsem je připravoval a říkal jsem si, že si dneska dáme něco, co jste dlouho neslyšeli, něco, na co velmi rádi vzpomínáme. A jestli máte rádi Ozzy Osbourna, tak i dneska si přijdete tady u nás na Hit Radio na své. Global DJs, to je ale srdcovka s číslem 2, ještě než bude Ozzy. A zároveň, protože se dostáváme do doby, kdy jsme se učili Pythagorovu větu ve škole, jo, Newtonovy zákony, naspaměť všechny faraony. Pojďme dneska zavzpomínat taky na školu. Je nějaký předmět, který vás vyloženě bavil? A proč? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Pojďme dneska vzpomínat a teď si dáme něco, co nás probudí, jo?

0: se čemu divit. Ozzy Osbourne na Hit Radio, Mama, I'm Coming Home, je 12 hodin 13 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To už byla třetí srdcovka. Ozzy Osbourne, rozhodně zpěvák, který se stal slavným ještě dlouho před tím, než vzniknul YouTube. Díky YouTubeu si dneska dokážeme asi najít návod úplně na cokoliv, a tak si říkám, jako proč vlastně vůbec chodit do školy, když všechno, co potřebujete vědět, tak se naučíte tam. Ale ptal jsem se z těch 90. na co nejraději vzpomínáte ze základní školy nebo ze střední školy. Jestli vůbec nějaký takový jako vzpomínky na oblíbený předměty máme, protože většinou je to přesně naopak. Tak třeba Zdenka poslala hlasovku.
3: Ahoj Jiříku, tak mě odmala strašně bavil přírodopis, na střední škole biologie, studovala jsem zemědělku a měli jsme úžasnou paní profesorku Štěpničkovou, která nám sice dávala skoro každou hodinu pětiminutovky a jednou za asi dva měsíce velký test z biologie, ale jí to evidentně bavilo taky a uměla to tak skvěle vysvětlit a podat, že myslím si, že nás to bavilo asi všechny na té zemědělce, ta biologie.
0: To je krásný, tak to jsou krásný vzpomínky, tak dobrý. Ale jak říkám, to je asi taky ještě v době před YouTubem, předpokládám. Každopádně, když jsme u toho YouTubeu, mluvím o tom záměrně, protože dáme si teď skupinu, která vlastně vznikla díky tomu, že na YouTubeu její frontman tak vystupoval jako YouTuber, zpíval tam, no a nakonec také si založil vlastní skupinu a dodnes ji hrajeme tady u nás na Hit Radio. V roce 2014 vydali svůj první hit, jmenuje se Lhůta záruční a je to srdcovka s číslem 4, skupina Slza.

0: Jste si mysleli, že už vás v pátek v poledne nic nepřekvapí. Prodigy na Hit Rádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkal jsem si, že vás zkusím dneska v srdcovkách i trochu šokovat. A jestli jste v pubertě se ulítli na téhle skupině, tak věřím, že teď jste aspoň na chvilku zavřeli oči a vyplázli jazyk. Hele, na rovinu, ne každému Prodigy sedli, to víme, jo? Na někoho byli prostě moc, jak hudebně, tak i zevnějškem, ale tak to v životě je, jo? Takže ať už je máte rádi nebo ne, jedno se jim opravdu musí nechat. Ve své době a ve svým hudebním žánru prostě neměli konkurenci. A teď tady koukám i na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777. Tak tady mám hned zprávu a to je moc hezký. Ahoj Jirko, tyjo pecka, Prodigy. Tyto Prodigy jsem neslyšela snad už 20 let. Moc děkuju, zdraví Jana. No, ráno se stalo, není zač. A teď, co vám zahraju? Potřebuju srdcovku na přání. A protože je před námi víkend a v sobotu a v neděli, tak máme na Hit Rádiu naši narozeninovou ruletu, kde vám hrajeme hity z vašeho ročníku narození. Tak to samý děláme i v pátek v srdcovkách. Takže narozeninová srdcovka. Pojďte na to, 777-937-777 je číslo na WhatsApp na Hit Rádiu. Napište mi rok, ve kterým jste se narodili. A já vám zahraju hit, který se zrodil ve stejnou dobu jako vy. Který dělal stejný kruček na této planetě jako vy. Tak jo, pojďme na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Já už mám hlad!
10: Tak se pojedeme pořádně nacpat do Futura. Kdo má na co chuť?
11: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
12: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď může...

0: Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
2: Are you ready for this?
3: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
2: Pouze na prodejně.
3: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích. Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.

0: Tricks na Hitrádiu ve 12 hodin 35 minut. Jirka Plnář, vám přeje pohorový den s Hitrádiem a našima pátečníma srdcovkama. A je mi jasné, že právě teď čekáte na jedno jediné datum.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady páteční narozeninová srdcovka a tím pádem budeme hrát hit možná právě ze stejného roku, ve kterým vy jste se narodili. Bude to tak určitě, pokud jste přišli na svět v roce 1989. Jste to vy? Výborně. Tak jo, mám tady spoustu zpráv z roku 1989, tak jenom namátkou, třeba Lucka píše rok 1989, to jsem se já narodila a mám ještě sestru a maminku a máme narozeniny 2., 3. a 4. června. Dobrý, zajímavý. Tak holky, všechno nejlepší. To je jako krásná souhra. Dneska už ale máte po slavách, co? No jo, no, ale zase bude asi divoký víkend, předpokládám. Monča píše, ahoj, dej nám prosím tě něco z roku 1989. Jedeme s manželem do pivních lázní a cesta je dlouhá. Tak trochu zavzpomínáme. Díky, Monča. Tak šťastnou cestu. Pivní lázně, ty vám tak závidím. Ale zase pít něco, v čem se koupete? No, nevím. Vybírám hit, který tedy v roce 1989 se objevil na albu téhle britské skupiny Fine Young Cannibals. Jmenuje se She Drives Me Crazy, což znamená přivádí mě k šílenství. Tak pro vás do auta, pro manžele. Doufám, že ještě toto přivádí mě k šílenství. Tak jako jste se na začátku poznali. V dobrým. Rok 89, právě teď na Hitrádiu.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je 12 hodin 3 a 40 minut, dnešní srdcovky jsou za námi, i ta narozeninová, ale ještě tady tak jako projíždím WhatsApp Hit Rádia na čísle 777-937-777. A našel jsem tady zprávu od paní Marie, která píše: ahoj, narozeninová srdcovka, byla by tam tedy nějaká srdcovka z roku 1947? Jste úžasní, moc vás zdravím, mám ráda moderní věci. No tak, paní Marie, Maruško, jestli to tak můžu říct, tak samozřejmě, že máte ráda moderní věci, proto posloucháte Hit Radio a ne Blaník, že jo?

547, to je opravdu velká čest pro mě, že posloucháte. A takhle by znělo Hit Radio, kdyby jsme teď byli v roce 1947. To je malá ukázka jenom pro vás.

0: His Orchestra, Near You, rok 1947. Je to krásný. To ano. Ale třeba takový Enrique Iglesias asi lepší. A toho vám posílám už za chvilku, tak dál buďte s námi a děkuji, že posloucháte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
11: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
12: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
13: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
14: Pepo, co řešíš?
15: Zkratové proudy, jističe, klasika.
14: A dobrý?
15: Jo, ale chtělo by to něco většího.
16: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
15: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
20: Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: mezi 12. a 13. Víc toho už dneska nestihneme. Takhle po obědě za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak občas se nám na dopravní lince objeví i netradiční zprávy, jako teď ta z trasy Bamberg-Žamberg. Na vozovce tam leží předmět, měla by to být upadnutá SPZ-ka, takže pokud ještě tuhle trofej nikdo nesebral, tak se jí nelekněte a další vaše dopravní info volejte na 800 110 stop.
2: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka na úřadu vlády. Řekl, že je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby a přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Ke stávce se připojilo 58 pracovníků úřadu vlády. Klíšťata umí více, než se dosud myslelo. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou. Látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
16: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech.
15: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. Tenista Jakub Menšík dnes zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu vyzve Němce Alexandra Zvereva. 20-letý rodák z Prostějova se s ním utká podruhé. Na konci dubna v osmifinále turnaje v Madridu prohrál. Zápas má začít v půl třetí. A teď už něco z regionu.
1: D35 se během léta prodlouží. Nový úsek mezi ostrovem a tunelem Homole se otevře 24. srpna. Navazující část k vysokému mýtu ještě čeká na povolení. Tunel Homole se kvůli komplikovaným geologickým podmínkám otevře až v polovině roku 2027.
17: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
1: Zase máme ve východních Čechách zalito, odpoledne přehánky budou ustávat i déšť a teploty se zarazí mezi 17 až 21 stupni Celsia.
18: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Páteční odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, máme 13 hodin a 3 minutky. Dáme si další hity, které nám zpříjemní ten den v práci. Doufám, že je to váš poslední den v práci. Nemyslím to tak, jako že byste měli dostat výpověď, ale pro tento týden a že máte před sebou volný víkend. Volný víkend můžete užít samozřejmě s Hit Radiem a také ve společnosti Dobré knihy a velmi napínavé detektivky. O 12 detektivních thrillerů od Lizy Reganové budeme hrát už za 10 minut. Tady na Hit Radio. Teď Coldplay. Hezký pátek.

0: Bedingfield, zpěvačka, které hudební kritici tvrdili, že v popové muzice nikdy neprorazí, že by spíš měla dělat country. No a jak vidíte, my jsme popové rádio, jsme v roce 2026 a Natasha Bedingfield u nás na Hit Rádiu hraje. Ta si prostě nevzala k srdci, co jí říkali hudební kritici, a ten svůj osud si napsala sama. A když jsme o psaní osudu, tak v tuto chvíli tady pro vás mám opět čtení na celé léto. 12 knih v hodnotě 5000 korun. Jsou to detektivní knihy, a to v podání světoznámé spisovatelky Lizy Regarové, která napsala osud detektivce Josie Quinn. 12 dílů. Dnes máme ten poslední 12. Já vám přečtu zase ukázku, doplnění té ukázky, možná i rozuzlení celého případu, nebo všech případů. A na vás bude, abyste řekli, jestli je to pravda nebo ne. Je to takhle jednoduchý. Když budete mít pravdu, tak 12 knih je vašich. A pozor, nemusí to být i knihy jenom jako tištěný, ale dokonce vám je dokážeme dopravit i v elektronické formě. To už záleží na vás. Je to dneska úplně naposledy po těch dvou týdnech, kdy hrajeme o tuhle fantastickou detektivní sérii. Tak vemte telefon, připravte se a teď dobře poslouchejte. 12. série se jmenuje Dotek osudu. Ve svůj první den po návratu k dentonské policii najde detektiv Josie Quinn tělo Crystal Duncanové, matky jednoho z pěti dětí, které zahynuly před dvěma lety při tragické nehodě školního autobusu. O několik dní později je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky a případ tak nabere doslova děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhém a Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlícími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství. Ale čí tajemství stojí za vraždu? Teď je na vás, abyste rozhodli, jestli následující informace je pravdivá nebo ne. Po několika dalších úmrtích se konečně pravda odhalí. A musíme se vrátit o 2 roky zpět. Tehdy totiž nešlo o nehodu autobusu, ale o záměr. Šílený řidič autobusu se rozhodl, že všechny rozmazlené děti, které vozil každý den ze školy a do školy a které se k němu chovaly hrozně a vysmívaly se mu, za trest a z pomsty zavraždí. Tenhle plán mu vyšel a psychopatický řidič by mohl být spokojený. Ale nebyl a během čekání na proces se mu v hlavě zrodil ještě šílenější plán. Zavraždí také jejich rodiče, kteří byli svou výchovou za šikanu dětí zodpovědné. No, tak co? Co vy na to? 800 937 937, volejte právě teď.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Antoine a The Beat Shakers s Item Mašerý a na telefonu v tuto chvíli Tomáš. Tomáši, já ti přeju krásný odpoledne, hezký pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Ty jsi vášnivý čtenář, anebo to budeš mít jako tuším včera nebo předevčírem náš výherce, který se rozhodl, že to dá své partnerce?
1: Pro tchyni určitě, ona je nadšený čtenář, takže tam to využije 100%.
0: Tak pozor, tak tohle,
1: to vyjde, no.
0: Jak my říkáme, tohle je ještě vyšší dívčí, protože ano, udělat si plusový body doma u své paní, to je jedna věc, ale mít se za dobře se svou tchyní, to je ještě jako úplně jiný level.
1: Ne.
0: Tak jo, dobře jsi poslouchal ukázku, předpokládám, že ano.
1: Ano, poslouchal.
0: A teď tedy bych chtěl vědět to rozuzlení. Je to pravda, anebo jsem si to vymyslel?
1: Já si myslím, že to je vymysl.
0: Proč?
1: No, připadalo mi to takové trošku moc přemrštěné.
0: Bylo to moc?
1: No.
0: A co, to, že potom ještě zabil ty rodiče, anebo že to bylo,
1: no,
0: že všechno?
1: Už s těma dětma, jako, že to bylo takové hromadné a ještě ty rodiče, no, to už mi připadlo. Takže za vlasy trošku.
0: No, asi už jsem to přehnal, to je pravda.
1: Super.
0: Je to tak, opravdu jsem si to vymyslel, už to bylo trošku přitažený za vlasy a já ti gratuluju, protože budeš mít 12 knih a 12 důvodů, proč tvá tchyně tě má mít radši.
1: Děkuju. Bude to na Šumavu.
0: Je, no tak to je krásný. Až na Šumavu, jo?
1: No. Až na Šumavu dosušíte.
0: A tak to je skvělý. Takže pozdravujeme a ty jsi odkud?
1: Já jsem z Frýdku Místku, teď momentálně pracuji ve Štramberku a jestli můžu pozdravit všechny řidiče, tak kluci, to jsem já.
0: kluci, to je on, vemte si z něj příklad, jo? Prostě je důležitý mít se za dobře s tchýní, tak to je skvělý. Tomáši, ještě jednou gratuluju, šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj, já děkuji ještě jednou.
0: Ahoj.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada. No, I can't take one more step towards you.

0: Kristýna Perry na Hit Radio, je 13 hodin, 24 minut, Jirka Plnář s váma. Tomáš před chviličkou vyhrál pro svou tchýni sérii 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Byl to ten úplně poslední balíček knih, který tady mám a WhatsApp Hit Radio je opravdu plný zpráv, kdy reagujete na Tomáše, tak jestli Tomáš teď ještě za tím volantem poslouchá, jo, tak je tady spoustu vzkazů pro tebe. Například tady Eliška píše, tak takového zeťáka bych chtěla taky. A pak je tady spousta jiných zpráv a ty jsou vlastně jako ve stejném duchu, co posílá třeba Petr. No, takže panu Tomášovi pěkně děkuju. Jestli to slyšela moje tchyně, tak to se mám asi na co těšit. Úplně chápu, jak to myslel. Myslím si, že tady asi každýho z nás okamžitě napadne ta stejná scéna z filmu Pelíšky.
1: A to vy tím prospějete, co?
0: Tak Tomáši, děkujeme, teda děkujeme. Za chviličku Alvaro Soler, taky Sebastián a teď pojďme zavzpomínat na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutiní z Plzně.
5: Ahoj, Tomé.
4: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
5: Tak Tome. Tak
4: to, aby to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
5: Jak moc bys jsi přál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
5: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
4: To jako fakt.
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
5: Není to sranda, je to tvoje!
4: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Vidra chytil zlatou rybku.
9: Pusť mě, splním ti tři přání.
8: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
9: Hapex.
8: Pergolu s konstrukční hranou.
9: Hapex.
8: Střechu.
9: Hapex.
8: A co kvalitní palubky?
9: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
8: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
9: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
8: www.hapex.cz
10: Housebrand Café, per favore?
11: Sì, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz
13: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče s praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
16: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
17: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
18: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Na páteční odpoledne Alvaro Soler, je 13 hodin 36 minut a já bych teď chtěl, abyste si na chviličku zavzpomínali na vaše dětství, jo? Když jste byli malí, taky jste se museli v určitou dobu chodit domů ukázat, jenom aby vaši věděli, že jste v pohodě? Jasně. Dneska už je doba samozřejmě úplně jiná. Moderní technologie všechno změnily a my vám pomůžeme jít s dobou. Jestli už teď jste rodiče, máte děti, tak dobře poslouchejte a hlavně poslouchejte Hit Radio i o víkendu. Na webu hitradio.cz nám napište do dotazníku, jakou máte rádi hudbu, jaký hit a proč. A pokud o víkendu dopoledne tu vaši písničku uslyšíte i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali na číslo 800 937 937. A když to zvládnete, my vám za to dáme chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce pro vaše dítě. Máme tady dva typy, jednak pro ty nejmenší, Bounce 2, což jsou hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení, mají spolehlivou GPSku a můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to vlastně jako ideální volba pro, řekněme, menší školáky. A pokud už máte doma pubertáka, tak Vivo Active 6, tak ty ocení každý aktivní teenager. Mají elegantní design, dotykový displej, umí víc než 80 sportů, dokonce jsou propojený s telefonem, to je samozřejmost, lze s nima platit a baterka vydrží až 11 dní. Takže se nemůžou jen tak vykecávat, jo? Vivo Active.

0: Lady Gaga, abrakadabra. Dobrý kouzlo. Dneska by nějaký kouzlo nebo zaříkávadlo potřeboval i náš tenista Kuba Menčík. Na Roland Garros postoupil jako nejmladší Čech v naší tenisové historii do semifinále a dneska bude bojovat o finále. Stojí proti němu teda víc než těžká váha, to je pravda, ale jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Semifinále bude začínat ani ne za hodinku, v 14:30 odpoledne, tak to budeme sledovat i my tady na Hitrádiu, protože ten kluk dneska bude psát historii. Tak zdravím do Prostějova, tam drží palce úplně všichni.
1: Hitrádio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: tvorby, jak vytvořit skvělej design, dostaneš do hlavy.
1: A přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
15: Pepo, co řešíš?
16: Zkratové proudy, jističe, klasika.
15: A dobrý?
16: Jo, ale chtělo by to něco většího.
17: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
16: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
18: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
20: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
19: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: tohle je nejhranější hit už vlastně letošních Vánoc, tedy loňských Vánoc. Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio. Jestli už za chviličku půjdete domů z práce, tak věřím, že taky už máte takový malý Vánoce. No a pokud jste za volantem, tak doufám, že ve zpětném zrcátku neuvidíte blikat světýlka. Jak se aktuálně jezdí u nás na našich silnicích a dálnicích, tak to vám řekneme právě teď. Jsou tady zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak silničáři v akci při pátku, a to v Hořicích na Kruháči, v pravém jízdním pruhu, také na trase Strutnova směrem na Jaroměř na úrovni Choustníkova Hradiště. Tam probíhá na krajnici údržba vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější. Lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Poslanci zvolili nominantku Hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tím pádem kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Starostové ji navrhli místopředsedy Hnutí Víta Rakušana, který v minulosti 4x neuspěl. Výši předporodní rodičovské si nastávající maminka nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dnů, o den méně než loni. A teď už něco z regionu.
1: Spousta lidí si tohle chodí fotit. Na dně vypuštěné labské přehrady úřadují bagry. Ve Špindlerově Mlýně začalo odstraňování sedimentů po povodních z roku 2024. Do konce září dělníci vytěží tisíce kubíků nánosů, aby obnovili plnou kapacitu nádrže.
18: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
1: Stěrače můžeme pomalu vypnout a deštníky schovat. Deště a přeháněk bude čím dál míň a k večeru možná i jasná obloha. Teploty 17 až 21 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. Dneska máme 5. června. V kalendáři Dobroslav a Dobroslava. Upřímně. Znáte někoho se jménem Dobroslav nebo Dobroslava? Já jsem na tomto světě 40 let a nikdy jsem nikoho takového nepotkal. Ale kdyby ano, tak mu moc rád popřeju. Tak všechno nejlepší za celý tým Hit Rádia. A my si dáme další hity. Za chviličku Linkin Park, teď Adele.
15: Hit Rádio Černá Hora.

0: Je pátek, posloucháte Hit Radio, jsou 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš oblíbený pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát tak tady máme celkem zajímavý průzkum, který vlastně jako před víkendem se nám výborně hodí, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku tvrdí, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Zajímavý. Zajímavý. Je to tak nebo ne? Děláte to taky? Děláte to taky? To mě jako zajímá, jo? Hodně teda teďko. Děláte to taky, že si vymýšlíte, že máte na víkend naplánovaný nějaký výlety, že někam jedete jenom proto, abyste mohli být doma v klidu na gauči, jo? A nebo vám nevadí, že je u vás doma většině někdo nakýblovaný z návštěv? Dejte vědět na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio. Dáme si song a pak jdeme na vaše životní příběhy a zkušenosti.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byla to rychlovka, jenom 2,5 minutky a WhatsApp Hitrádia mi tady opět zase praská ve švech. Ptal jsem se, jestli je pravda, že když věci tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že na víkend už má spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu, tak jak je to u vás, jestli to tak děláte taky? Martin píše, hele, není to úplně o víkendu, ale dělal jsem tohle na střední, když se mi nechtělo odpoledne s někým ven. Chápu. Lucka, ha, ha, ha, kdyby jenom o víkendu. To je celý. Jasně, mluví úplně za všechno. Peťa píše, no jasně, zrovna včera jsem to říkala sousedce ve výtahu, že jedeme s dětmi na bazén a přijedeme až úplně pozdě večer. Další zpráva, ahoj, ano, dělám to dost často, když to neřeknu, je to jako den otevřených dveří. No a protože si rádi odpočineme, ale neradi kecáme, tak vždycky fakt něco naplánujeme a z odpočinku je nakonec minimum. Má to i tak velké plus, jsme jako rodina všichni spolu a sami. Krásný den, zdraví Aja. No tak to je hezký, že to nakonec ještě dodržíte. To si myslím, že bude velmi malý procento. Myslím si, že většina lidí opravdu jenom tvrdí, že nějaký plány má. A potom stejně doma čumí na televizi. Další zpráva. Ahoj, já se přiznávám, že to dělám, protože jsou návštěvy kolikrát, že ne a ne se zvednout a sedí a sedí a ani jim nevadí, že chcete mít klid, že máte třeba nějakou práci a tak dále. Prostě ano, dělám to, že říkám, že nejsem doma. Zdraví Renča z České Lípy. Zdravím Renču do České Lípy a přitom člověk už je jako dospělej, ne? Teď už bychom si to měli umět říct. Hele, díky. Jsem rád, že jste jako dorazili na návštěvu, ale už je čas, abyste šli domů. Ale takhle to prostě v tom reálném světě nefunguje. Právě proto je tady třeba hezká zpráva, kterou píše Lucka. A píše, ahoj, já návštěvy nesnáším a proto chodím na návštěvy já. To je geniální, geniální. Jak to máte vy? 777 937 777. Pište zprávy, volejte hlasovky.

0: páteční odpoledne Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Takže
1: vědci
0: nám tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Jak je to u vás doma? Píšete a voláte na 777-937-777. Jana z Mostu posílá zprávu. Hele, mě to teda vůbec nevadí, když se u nás netrhnou dveře. Mám partnera z Ostravy a když k nám dorazí jeho kumpání z Ostravy a Slivovice teče proudem, tak si občas říkám, že jsem se měla radši na něco vymluvit. Chápu. Co dál? Tady. Janča, ahoj, my většinou o víkendu fakt plány máme, takže o tomhle nemusíme kecat. A když chceme mít klid, říkáme to na rovinu. A pokud nás někdo pozve na návštěvu a nám se tam nechce, tak to taky řekneme na rovinu, že chceme klidný rodinný víkend. Většinou to dotyční pochopí. No ale tak ani vy žijete na úplně jiný planetě teda. To nebude v Česku tohle. Michal, hele, já to mám přesně obráceně. Každému říkám, že jsem doma a že když chce, tak ať přijde pomoct, že je tam práce až nad hlavu a nikdo nepřijde. Jasně, tak to je taky naprosto pochopitelný. A máš pivo zdarma? to u nás jako na západě Čech vždycky fungovalo. Já jsem z Plzně a tam prostě jako jakmile bylo štěně, tak to vždycky přišel každý. Jako nic moc jsme teda neudělali, ale to štěně padlo vždycky. Tak co teda, musíme udělat nějaký rozuzlení. Já si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. Není to pravda, je to bullshit, u nás je to podstatně víc lidí než 71%. No jo, no, prostě nejenom věci některý, ale i lidi některý jsou neměný. Jak to tam je? Jak síla starých vín? To bychom si mohli dát.

0: Byli jste někdy na jejich koncertě živě? Jestli ne, doporučuju, to prostě stojí za to. Ale zkuste stát kusíček dál od podia, jinak vám bude jako velký horko, těch ohňů je tam opravdu, opravdu až nadmíru. Škvor, síla starých vín, se těším na léto na festivaly. Teď jenom v rychlosti zpátky k tomu tématu, který jsme měli před chviličkou v pořadu Pravda nebo Bullshit. Ještě přišla jedna zpráva od Michala a ten píše, je to Michal, myslím, že jo. Teď bych nerad kecal, to je jedno, ale ta zpráva zní, ahoj, dle toho, co říkáte, je asi něco špatně, já jsem totiž ta osoba, které ostatní říkají, že mají horu plánu na víkend. No, co k tomu říct, no, já bych si to nebral osobně, ty lidi to říkají určitě každému. Za chviličku Ed Sheeran, taky Rehab, Rock My Body, tady na Hit Radio.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
9: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
11: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
9: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

10 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Za chviličku se rozloučíme, protože od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A tak ještě předtím vám stihnou pánové. Hlavně pro vás, jo. Tady budu mít zásadní radu. Za 7 minut. Za 7 minut vám řeknu, jak můžete udělat šťastnou vaší paní během jedné minuty. A vůbec jí nebude vadit, že je to tak rychle. Počkejte si na to.

0: Dnes si užijete odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Začínáme tradičně ve 3 odpoledne.
2: Počkat, co blbnete, kluci, jo? No. Hele, každý pátek je snad moje show. No. Moje, jo? Mm-hmm. 15 až 18, dámy a pánové. Každý pátek s Luckou Eisenreichovou.
1: No pozor, tak to bude stát za to.
0: To bude pisuju.
2: No tak si mě nalaďte.
3: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech.

Shakira na Hit Rádiu, chviličku před 3:15 odpoledne. A teď, pánové, všeho nechte. Mám tady pro vás jednu radu ze života, jak udělat vaší paní opravdu šťastnou. Během jedné minuty a ani nebude tentokrát vadit, že je to tak rychle. Zapomeňte na dárky, zapomeňte na večeře, randíčka a tak dále. Její životní štěstí jí dáte ve chvíli, kdy si vezmete elektrický holící strojek na vousy a půjdete s ním na balkon. To je celý, nic víc. Věřte mi, že jakmile vás uvidí na balkóně nebo na zahradě, jak se holíte a všechny ty vousy bere vítr takhle pryč a nejsou úplně všude v koupelně kolem umyvadla, tak se normálně rozpláče štěstím. Nemáte zač. Udělejte to o víkendu a pak si v pondělí spolu tady na Hit Rádiu povíme. Těším se na vás ve 12 i s novýma srdcovkama. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek pátečního odpoledne, který i nadále užívejte s Hit Rádiem a od 3 hodin s naší odpolední show.

0: Rádio.
1: Ponožky i hrníček táta už dostal.
2: Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu?
1: Na Hit Rádiu Černá Hora soutěžíme,
2: poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením.
1: I tvůj táta si zaslouží královský trůn.
2: Tak proč mu nedopřát upgrade století?
1: Registruj se na našem webu.
0: hitradiochernahora.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhora.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
10: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: První probuzení na moři?
15: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
16: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Stále byste se mohli setkat se zdržením, a to na Rychnovsku na výjezdu z Opočna na Dobrušku, kde havarovalo osobní auto do svodidel. No a podobně to vypadá také na výjezdu z Hradce Králové na Vamberk, kde se srazila dvě osobní auta a nehoda se stále odklízí. A jak to například vypadá s dopravou v Jaroměři nebo v Náchodě? Jestli už se tvoří kolony, dejte nám určitě vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 110
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
3: Are you ready for this? 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment. Pouze na prodejně. 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za

0: Sluneční nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Centrum Pardubic právě dneska ožívá tradiční pernštínskou nocí. Na náměstí jsou dvě pódia, kde se i během víkendu představí nejlepší české folklorní soubory, ale i jeden ze Slovenska. Na co se ještě můžou diváci těšit, říká mluvčí Pardubic Alexandra Tušlová.
4: Lidovou muziku na několika místech historického centra a také interaktivní taneční program, do kterého se budou moci sami zapojit. Letošní roční bude navíc výjimečný oslavou 50 let od založení pardubického folklorního souboru Lipka.
3: V 18 na Malorku za prací, tak proč ne? Po absolvování školy v Pardubicích zamíří kuchař vařit za hranice. 18letý Nikolas Partl nastoupí do nové restaurace v Palma de Mallorca. Talentovaný student už sbíral zkušenosti na soutěžích i při vaření pro známé osobnosti. Na španělském ostrově bude pomáhat budovat moderní gastronomický podnik. Konec levných nákupů z čínských e-shopů se blíží. Evropská unie od července zavede clo 3 eura, tedy lehce přes 70 korun, na levné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Nákupy na platformách jako Temu, Shein anebo AliExpress tak výrazně zdraží. Změna má podpořit české a evropské e-shopy a omezit dovoz nejlevnějšího zboží. No a teď na Černé hoře do NHL. Carolina vyhrála druhé finálové utkání nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl si za Golden Knights připsal asistenci. Při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanley Cup bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli středoevropského času na ledě Vegas.
5: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: O víkendu velká pohoda, žádná zima ani hic. Sobota bude slunečná, odpoledne oblačná s možností přeháněk a denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. No a sobotu bude kopírovat i neděle.
1: Hit Radio Černá Hora.
6: Startuje páteční odpoledne s Luckou Eisenreichovou. Opět vám budu dělat společnost mezi 15. a 18. hodinou, ať už jste v práci nebo třeba na cestách. Za volantem určitě opatrně, abyste nepotřebovali první pomoc, právě tohle téma, první pomoc, spolu otevřeme už za malou chvíli ve vysílání. Tak příjemný pátek s Hit Rádiem Černá Hora.

11. odpolední, posloucháte Hit Radio Černá Hora a schválně, uměli byste dát první pomoc? Jméno Marek Dvořák asi netřeba dlouho sáhle představovat, je to lékař, záchranář. Už několik let nás obyčejní Čechy smrtelníky učí zachraňovat životy a dělá to fakt dobře. Navíc je to rodilý Východočech, jo, je prostě jeden z nás, by se dalo říct. No a teďka Marek Dvořák spustil už třetí bezplatný kurz, zaměřený je na první pomoc pro děti. A já teda doporučuji nejen dětem, ale asi i nám dospělým, protože nevím, jak vypadala vaše edukace na základkách. Já si pamatuju, že sotva jsem slyšela něco o nějaký stabilizovaný poloze a o tom, že resuscitace má být v rytmu rolničky, rolničky. Takže myslím, že mezery máme všichni. Pojďme se tedy o víkendu edukovat. Tenhle kurz najdete na stránkách Kryjeme vám záda. Je srozumitelný, praktický a hlavně je zadarmo. A maminky, co si budeme? On ten Marek Dvořák je docela koukatelný. Takže pěkné víkendové sledování.

0: posloucháte Hit Rádio Černá Hora s Luckou Eisenreichovou a pojďme zkontrolovat silnice.
1: Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. A bacha, teď řidiči na trase Hradec Králové Vysoké Mýto. Před Holicemi došlo ke střetu dvou osobních aut. Je to tady průjezdné jedním jízdním pruhem. Dále v Turnově v Bezručově ulici se taky srazila dvě osobní auta a také blokují jeden jízdní pruh. No a na závěr do třetice na dálnici D11 na 29. kilometru směrem na Prahu. Tak tady stojí porouchané osobní auto, tak tady určitě opatrně. No a samozřejmě, jak bývá zvykem po 15. hodině, tak pevné nervy v náchodě, už se to tady začíná trochu štosovat, aktuálně zdržení do 10 minut.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Ahoj, lásko. Dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
11: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
10: To bude slast.
12: Přesně tak jsem to plánoval.
13: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
14: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool, jednou červená, navždy červená.
15: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
16: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
18: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vjeďte lanovkou za zážitky.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Připátku si myslím, že úplně ideální skladba. Kapela Vohnout, Svaz českých bohémů na Hitrádiu Černá Hora. A já tady mám aktuálně jedno téma pro řidiče. Přiznejte se, řidiči, zastavíte v dešti chodcům radši, než normálně, když venku je krásně a svítí slunce. Myslím si, že k dnešku, kdy skoro celý den pršelo, tak je to ideální téma. Já se přiznám, že jsem rozhodně tým v dešti zastavuju skoro každému na přechodu, ale když je hezky, tak mě to vyloženě obtěžuje. Dokonce mě obtěžují řidiči, co jedou přede mnou a všude staví, prostě mě zdržujou. Tak schválně, jaký jste vy řidiči takhle v dešti? Jak v chodce vnímáte, štvou vás nebo s nimi soucítíte a pouštíte, aby nezmokli? Téma aktuálně otevírám, tak pište své reakce na náš WhatsApp 601 292 4664. Pochlubte se, řidiči.

0: 15.37, Luis Capaldi na Hit Rádiu Černá Hora. A my tady řešíme, jestli déšť ovlivňuje chování řidičů za volantem. Jestli prostě takhle v dešti, jak bylo dneska přes den, chodce na přechodech častěji spouštíte, ne když venku je hezky a svítí sluníčko. Už mi začaly chodit od vás první reakce na náš WhatsApp, kam mimo jiné stále můžete psát. A zatím to jsou tedy čistě mužské reakce, jo. Tak Pavel píše, pouštím chodce vždycky. Hlavně, protože mám strach, že mezi nimi bude moje žena a doma bych to schytal. No, Pavle, to snad ne. Pak nám píše Radek, když prší, tak pouštím každýho, ale jenom do chvíle. Než mi tři lidi za sebou přejdou hlemejždím krokem, ještě u toho koukají do mobilu a ani nezvednou ruku na poděkování. Tak pod tohle se Radku určitě podepisuju. Jo, jo, ty mladí, že jo, koukej do telefonu, jdou pomalu, nepoděkuju. Kam ta dnešní mládež spije? Už začínám rozumět tomu, o čem ty naše babičky vždycky mluvily.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Tak co na to?

0: nebo pletivo na zahradu?
1: Ploty Hradec Králové.
0: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
5: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
6: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
5: Kartu občana?
6: Jasně. Požádej si o ní na krajinapodsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
5: krajinapodsněžkou.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Are you ready for this?
9: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
8: Pouze na prodejně.
9: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
10: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
13: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
14: Ahoj, Tome.
13: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
12: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
13: Tak to je dobrý.
14: Tak Tome.
13: Já by to tam bylo.
12: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
14: Jak moc by si spřál tu dovču?
13: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
12: Na sedačce 1F není. Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
14: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
12: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
13: No počkej, to fakt není sranda, jo?
14: Není to sranda, je to tvoje!
13: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
11: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Krátce před 16. odpolední posloucháte Hit Radio Černá Hora a jdeme zkontrolovat silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Pardubic na Vamberk u sjezdu z dálnice D35 se srazila dvě osobní auta. Tady počítejte řidiči s omezením. Zdržení stále trvá také v Turnově, v Bezručově ulici, kde se odklízí následky srážky dvou osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady. Jo, jsou tady.
1: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků budou povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Využít budou muset elektronického formuláře na webu ústavu. Předlohu, jež vychází z unijního nařízení, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu. Nákup vstupenek přes internet může být hodně rizikový, více říká Tereza Gencerková z D-testu.
13: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
12: Na akci se pak dostane jen ten, který uplatní vstupenku jako první. No a ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl dnes ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%.
14: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
0: Venku už je převážně po dešti, obloha se nám vyjasňuje. Na víkend snad tedy budeme také bez deště s teplotními maximy u příjemných 25 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Zdraví Lucka Eisenreichová a už s námi soutěžíte o Porsche mezi toaletami. Za chvilku pro vás budu mít informace.

0: Farna a Mirai. To je tak příjemně nostalgický. Na Hitrádiu Černá Hora, krátce po 16. odpolední.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: A pánové, tohle je pro vás. Na našem webu můžete ke dni otců vyhrát luxusní smart toaletu. Stačí se registrovat, správně odpovědět na soutěžní otázku, již odpověď najdete ve videu na našich sociálních sítích a je to opravdu taková banalitka, netřeba se toho bát. A já teda koukám, jak tohle téma neskutečně rezonuje mezi chlapama, jo. Včera u nás doma asi hodinová debata s mým manželem, kde mi vyčítal, že jako můj manžel o tenhle záchod nemůže soutěžit. A dneska bacha, to mělo do hru, jo. Můj muž měl home office a když jsem šla tak jako okolo, zaslechla, jak tohle téma řeší s kolegama v práci. Normálně při pracovním hovoru všichni řešili, že by chtěli vyhrát smart toaletu. Takže všichni se registrovali a snad 20 minut pili ódy na tenhle záchod. Jo. A na konci nejlepší prostě můj manžel. Hele chlapi, tak jestli někdo vyhrajete, já přijdu na návštěvu. Prostě pryč jsou doby, kdy muži chodili na pivko. Teďka očividně chodí na vyhřívaný prkínko a vodní trysku.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu

0: Mal Smith na Hitrádiu Černá Hora, za chviličku Dermot Kennedy nebo Ale Farben a teď doprava.
1: Jsme Hitrádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Orlicko-Ústecku v Libecině. Počítejte, že tady blokuje provoz nehoda dvouosobních aut, zdržíte se v obou směrech, no a zdržení vás čeká také na příjezdu do Trutnova směrem od Vrchlabí. Tady stojí porouchané osobní auto a blokuje vozovku, je průjezdná aktuálně Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Vidra chytil zlatou rybku.
4: Pusť mě, splním ti tři přání.
3: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
4: Hapex.
3: Pergolu s konstrukční hranou.
4: Hapex.
3: Střechu.
4: Hapex.
3: A co kvalitní palubky?
4: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
3: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
4: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
3: www.hapex.cz.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
7: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
8: Tak hurá na Vysočinu.
7: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
8: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
7: Skály a vyhlídky, co berou dech.
8: Rybníky, jezera i koupaliště.
7: Aktivní zábava i adrenalin.
8: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
7: Vysočina má co nabídnout.
8: Stačí si jen vybrat.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
10: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Kuchyně Hofmann.
9: Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
14: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Lucka Eisenreichová na Hitrádiu Černá Hora a mám tady jednu pozvánku pro zoufalí rodiče, co zjistili, že zítra je víkend a vymýšlí program. Zahájení lázeňské sezony v Janských Lázních. Tak přesně tam zítra můžete celá rodinka vyrazit. Program bude nabitý aktivitami pro všechny věkové kategorie, takže babičku, klidně vemte sebou. Co vás čeká? Dětské soutěže, stanoviště, kde se zabaví úplně dospělí i děti všichni, koncerty, divadlo, ochutnávání pramenů a samozřejmě ochutnávání regionálních dobrot. Celý den to skutečně v Janských Lázních pofrčí. A navíc, jako takový bonus se tam můžeme osobně potkat, takže jestli vás zajímá, jak vypadá ta trošku přidrzlá blondýnka, co tady každé páteční odpoledne občas rozjíždí i kontroverzní témata, tak o to víc vás lákám do Janských Lázních. Doufám, že se tam potkáme, zahájení lázeňské sezony už zítra. No a teďka Eros Ramazzotti a Tina Turner. Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Rádio Černá Hora a konečně je to tady zasloužený pátek a navíc dneska, 5. června, máme speciální světový den. Dnes 5.6. slavíme Světový den životního prostředí, jestli jste to ještě neslyšeli. No a jak bychom to tak mohli třeba oslavit? Tak buď můžete podobně jako já, asi tak po 150. začít pořádně třídit odpadky. Já vždycky prvního začnu a zhruba tak 15. už zase všechno házím do jednoho pytle. No a nebo vznikl takový specifický sport, jmenuje se to plogging, jestli jste neslyšeli. Je to spojení běhu a sbírání odpadků, takže dámy, zpevníme zadky a ještě se bereme odpadky. A navíc se nám to krásně rýmuje. Tak ať už se rozhodnete zachraňovat naše životní prostředí nebo ne, každopádně chraňte své mentální zdraví, to je důležitý. Je tady pátek, dopřejte si relax dle svého a hlavně zasloužený odpočinek během víkendu. No a snad bude ve společnosti Hit Rádia Černá Hora.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí!
11: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: dne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Krátce před 17. hodinou Hit Radio Černá Hora a pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase z Jičína na Turnov za Pilníkovem se odklízí dopravní nehoda, tak tady řidiči určitě počítejte s omezením a zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jako svoje boty.
1: Na příjezdu do Náchoda z Jaroměře bouralo osobní auto.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Černá Hora.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
0: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci zvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní parlamentní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tak po dnešku kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Veřejný prostor v centru Plzně bude zase o něco krásnější. Terasa u Velkého divadla projde rekonstrukcí. Jaké práce tam budou probíhat, řekne mluvčí města Hana Josefová.
11: Provedena bude kompletní výměna povrchu terasy i schodiště. Stávající poškozené lamely

0: zábradlí terasy.
1: Celkové náklady vyjdou na asi 7 milionů korun. Slovenská ekonomika v prvním čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 0,9% z tempa 1% v posledním čtvrtletí loňska. Proti předchozím třem měsícům hrubý domácí produkt vzrostl o 0,2%, informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Páteční počasí na východě Čech konečně bez deště. Navíc nám to ukazuje, že celý víkend už bychom měli mít bez přeháněk a hlavně s příjemnými teplotami u 25 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Černá Hora.
3: Od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová a jak Hradečáci hodnotí nový návrh kašny na náměstí, proberem za chvilku.

krátce po 17. se Hit Rádiem Černá Hora a my pojďme rozebrat, jak Hradečáci vidí nový návrh Kašny. Hradec Králové čelí aktuálně obrovské kritice. Zveřejnil návrh nové kašny za 20 milionů korun. Tahle kašna bude stát na Velkém náměstí a měla by připomínat 9 věných měst. Kdo jste neviděl, vypadá to trošičku jako takový luxusnější vázy z IKEA. Já věřím, že někdo si na tom dal jako obrovskou práci. Rozhodně si na tom někdo namastil kapsu. A musím říct, že teda komentáře lidí na sociálních sítích pod fotkou jsou neskutečně peprný. Vůbec nezávidím městu, toto aktuálně ošklivě schytává. Kladný komentář byste těžko hledali. Dokonce se tady Hradečáků zastávají i Pardubáci, a to už je teda co říct. Mě by teda zajímalo, jak to vidíte třeba vy, co teďka posloucháte Hit Radio Černá Hora, jestli se vám návrh kašny líbí. A já musím říct, že jeden konkrétní komentář, si myslím, že to za všechny a za celý východní Čechy naprosto vystihnul, tady Radek píše. Teda to muselo dát práce a přitom taková blbost, co? Teď už ale Leony na Hit Rádiu Černá Hora, hezký pátek.

0: Při pátečním odpolední jste s Hitrádiem Černá Hora a společně pojďme zkontrolovat silnice.
1: Jsme Hitrádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Jičínsku ve Slavhosticích směrem na Žlunice se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě jsou záchranné složky, policie tu řídí dopravu k Vadlově, tak počítejte, že se zdržíte. No a zdržení nám hlásíte aktuálně také z Prahy na Mladou Boleslav. Nejspíš je to dopravní nehoda, jestli ale někdo víte víc, tak vaše dopravní info volejte na 800 110
1: Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Radio Černá Hora CZ.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Ploty Pardubice.
4: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
4: Naše ploty skvěle vypadají

0: nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
3: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
2: Kartu občana?
3: Jasně. Požádej si o ní na krajinapodsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
2: krajinapodsněžkou.cz. Go, go,
4: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
8: CZ. Náplně hned.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Užijte si den plný zážitků na All Fin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na allfincar.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
14: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
17: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
18: Ahoj, Tome.
17: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
16: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
17: Tak to je dobrý.
18: Tak Tome.
17: Tak aby to tam bylo.
16: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
18: Jak moc bys si spřál tu dovču?
17: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
16: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
18: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
16: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
17: No počkej, to fakt není sranda, jo?
18: Není to sranda, je to tvoje!
17: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

doufám, že při pátku už máte všichni odpracováno, míříte spokojeně na víkend domů, a to ve společnosti Hit Rádia Černá Hora. A bacha, ženám se údajně žije lépe bez mužů a já si říkám, že tomu možná i docela rozumím. Teď samozřejmě pánové bez urážky, jo, ale prostě my ženy kolikrát musíme říct věci třeba pětkrát. Ponožky, ty jsou všude možně, jen ne v koši na prádlo, a já osobně mám třeba pocit, že když začnu mluvit o povinnostech, tak můj muž automaticky zapne režim, nevnímám, neslyším. Takže se vlastně ani zas tak moc nedivím, že dneska spoustu žen chce být dobrovolně single. Ale zase je potřeba říct, že samozřejmě, pánové, jsou věci, co zvládáte mnohem líp než my ženy. Já si třeba obrovsky cením toho, jak u nás doma záhadně vždycky z předsíně zmizej ty plný pytle odpadků. Takže ano, někdy je to trošičku jako mít doma další dítě, ale bez těch našich mužů, teď by to byla...

0: Krátce po půl šestý se na Hit Rádiu Černá Hora pomalu loučí Lucka Eisenreichová. No a tady pro vás mám ještě jeden tip, kam o víkendu můžete vyrazit.
1: Přijďte teď v sobotu do Země Keltů v Nasavrkách a užijete si den plný her, zvířátek a dobrodružství pro celou rodinu. Hry, prohlídky i kouzelný průvodní list čekají na malé i velké objevitele a k tomu skvělé občerstvení v hostinci u Dubového Kelta.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicích kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj a

0: Chcete kuchyň, která vám sedne? Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase Zíčína na Turnov za Pilníkovem se stále odklízí dopravní nehoda, počítejte s menším zdržením. No a klasické zdržení vás také nemine v Náchodě v Lípové ulici, kde mezi křižovatkami ulic Strmá a Cvrčková stále probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Hey, we are Imagine Dragons.
7: Hey, I'm Lady Gaga.
8: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česko bude mít novou ombudsmanku, stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Policisté v souvislosti s nálezem části lidského těla v Kinčperku nad Ohří obvinili jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Hrozí jí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. NASA ukončila popláh a povolila astronautům návrat do mezinárodní vesmírné stanice. Posádka ISS se musela ukrýt do kosmických lodí a připravit na možnou evakuaci kvůli úniku vzduchu. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 1-3 na sety. A kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Připsal si tak premiérové vítězství v seriálu.
11: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
10: Zítra bude nejprve jasno až polojasno, během dne má postupně mraků přibývat, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. Zejména v Čechách se později odpoledne a večer taky místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů.
12: Je tu pátek, přátelé, kamarádi, kdo pak je tu s váma dneska výjimečně? Moje maličkost Leona Děnděši, nebojte, není sobota ani neděle. Budeme dneska spolu usínat, zítra spolu vstávat, ale teď ty nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Jdeme na to.

Grey, 80, jak vyšitý. 9 minutek po 18. s vámi Leona. Tak jak se máte? Co pak děláte? Dejte vědět, jestli už máte padla v práci na 777-937-777 a co máte vlastně dneska v plánu a taky na víkend. Krom toho, že nejenom to, že budeme dneska spolu usínat, ale my zítra a v neděli spolu budeme i vstávat a že pro vás mám dárečky. Co takhle hodinky? No, chytrý hodinky. A nebo nezapomenutelné zážitky.

12-13 let, tak úžasná ikona, popová princezna Britney Spears vydávala svůj první song Oops, I Did It Again. Dneska ji známe spíše z Instagramu a sociálních sítí, kéž by se ta holka vrátila, ale její hudba byla tenkrát nesmrtelná a hity zůstávají pořád. Tak komu pak se vrací puberta, co? Přiznejte se, Britney Spears Oops, I Did It Again.

0: Tak volno, relax, odpočinek před námi. Co takhle Snow Informer? Já doufám, že vám tahle pecka udělala velkou radost. Ve mně to vzbuzuje příval pozitivní energie, mám chuť zpívat a tančit. I když bych možná i trošku spinkala. Každopádně za chviličku Kabáti a jejich Bára nebo Farao a spousty další skvělý muziky. Vy nám píšete, že už máte většina z vás padla v práci, že už jenom odpočíváte doma. Čeká vás víkend, pohodička, i to počasí bude fajn na nějaký výlet třeba. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Za chvilku jsme zpět.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby! Go,
3: go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: CZ. Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
1: Vidra chytil zlatou rybku.
2: Pusť mě, splním ti tři přání.
1: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
2: Hapex.
1: Pergolu s konstrukční hranou.
2: Hapex.
1: Střechu.
2: Hapex.
1: A co kvalitní palubky?
2: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
1: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
2: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
1: www.hapex.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
6: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
8: Zlepši si náladu.
9: Wonderland. Far beyond reality, but

Klasik, 3 minutky po půl sedmé, hezký dobrý večer. S vámi Leona a já mám pro vás skvělé hity. Osmdesátky, devadesátky, milénium a zítra dárečky, takže kdo chcete zjistit více, mrkněte na web hitradio.cz ať vám vůbec nic neuteče, kamarádi, protože my toho pro vás o víkendu chystáme spousty. Takže www.hitradio.cz, klikněte na soutěže a tam už to všechno máte. A ode mě teď tahle nádherná romantika. Beverly, Promise Me, miluju ten song, tak si ho užijte. A napište mi, jak se máte, co děláte a co budete dělat a co nebudete dělat. Jsme Hit Radio.

takhle chutná páteční podvečer z Eteru Hit Rádia. Díky, že posloucháte, jedna minutka po 18. Mě tady rozesmívá kolega. Chtěla jsem říct, že 18 hodin 41 minut. K tomu to je aktuální čas. Před námi je Captain Hollywood Project, zlatý devadesátky. Určitě znáte takový ten song.

0: jsem si teď zahrála na takový rádiový hudební ukázky. No a tuhle dvojici doplní ještě španělský senior Ricky Martin, Living La Vida Loca. Na tohle všechno se můžete těšit. Už za moment jsme zpátky.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Než investujete milion...

0: malé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
1: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
2: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
1: Kartu občana?
2: Jasně. Požádej si o ní na krajinapodsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
1: krajinapodsněžkou.cz.
3: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
5: CZ.
9: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
10: Pepo, co řešíš?
9: Zkratové proudy, jističe, klasika.
10: A dobrý?
9: Jo, ale chtělo by to něco většího.
11: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
9: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme dál. Krásný pátek, 80-ky, 90-ky, milénium. Olivia Newton, pojďme společně na ní zazpomínat k Xanadu.

hudebního nebe. Chris Rea, Looking for the Summer. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Našeho speciálu takhle večer od pondělí do pátku, kromě středy, kdy máme 3 hodiny hitu na přání jenom podle vás. My pokračujeme dál, protože před námi je žena s nejúžasnějším a nejkrásnějším pozadím na světě. J.Lo, dáme si její klasiku z 90. let a hlavně u těch 90. zůstaneme i teď. Co byste řekli pořádnému hitu, tucárně takové to pojďme všichni šlapat zelí. Protože do éteru Hitrádia Klasik přichází Two Unlimited a jejich No Limit. Tak volume doprava a užijte si ten páteční večer. Jsme Hitrádio.

0: legendy. České legendy. Buty a jejich František. Už za 4 minutky vám je tady pustím.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
8: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
7: a poctivé pivo z místních pivovarů.
8: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
10: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu, tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
11: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
12: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
11: Kartu občana?
12: Jasně. Požádej si o ní na krajinapodsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
11: krajinapodsněžkou.cz.
13: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
14: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
15: Ploty Hradec Králové.
16: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
15: Ploty Hradec Králové.
16: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
15: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
17: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

taky hrajeme v pátek večer. Půl osmá je tady a před námi je song, který někteří z nás měli i jako vyzvánění svých mobilních telefonů. Já vás nebudu dlouho napínat, protože já, když jsem to teď slyšela, takovou tu malou ukázku, tak ve mně normálně zní nostalgie.

0: Filipka a taky naši Aničku, děkujeme moc. Tak jsem to vyřídila, děkujeme za takovou hezkou zprávu. A co takhle třeba Anaka nebo Simply Red, Lionel Richie, to jsou prostě legendy všech legend. Tak přesně tohle nás čeká za pár minutek, tak nikam neodcházejte a hrajeme dál. 80ky, 90ky, milénium, prostě ta hudba je láska, hudba je nesmrtelná, obrovská emoce, radostná, plačtivá, veselá, zpívaná, tančící, prostě každej se v tom najde, nebo ne?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Obchodní prostory v Praze za 17 milionů. Byt 4+1 ve Větrušicích Praha Východ za 7 milionů 249 tisíc. Byt 3+1 v Písku na Budějovickém předměstí za 4 miliony 450 tisíc. Byt 3+1 v Martině Vsi na Litoměřicku za 2 miliony 990 tisíc. A chata v Chotýšanech na Benešovsku za 3 miliony 690 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
13: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
14: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
13: Kartu občana?
14: Jasně. Požádej si o ní na krajina.podsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
13: krajina.podsněžkou.cz.
15: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
16: Ploty Hradec Králové.
17: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
16: Ploty Hradec Králové.
17: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
16: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
19: Tak dobře poslouchejte.
18: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
20: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najde...

0: Rádio Černá Hora.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: prodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
2: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí!
3: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.

0: Express.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete si.
9: Náplně hned.
10: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
11: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.

Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: Wave.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Chutě celého světa teď ochutnáte s Futurapkou výhodněji. Od 5. do 14. června vám dáme 100 korun na oběd. Přijďte si dát, na co máte chuť, nebo ochutnat, co ještě neznáte. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Go, go, go, gorila!
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
16: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.

0: Strička, pojďte, strička, belabel.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše, od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy.

0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete
7: si. Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.

0: investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Ploty Pardubice.
4: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
4: Naše ploty skvěle vypadají.